má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout tak. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tiefstrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točr, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

písničku s názvem Jedenkrát doprovázel jí Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Riti Pavone z roku 1964 Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Won't See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
3: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
2: Ano, to je
3: krásné odpoledne.
2: Když děláme docházku, ale je to tak?
3: Ano.
2: Můžeme začít všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
3: Ano, humor. Jo. Ježiši Kriste, to zavazuje.
2: Jo.
3: Nejlepší je bezprostřední humor.
2: Bezprostřední humor.
3: Ano.
2: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
3: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Macháčkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovody, krupice, krupky, kluti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je kukrku?
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, venuše, vys, suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost.
3: Ale jo, to nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, to byl... typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olby, Williams, americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olby, byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se 100 stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo, nebo...
1: O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo... Jo. Jako
0: chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne, ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli některý jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano, nebo dopis. Jsme to měli na vrátnici, na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, ne, to my už jsme věděli, my už jsme šli najíst.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina. A mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standard, vás Borozerový.
1: Taky.
2: Chtěl děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Dobrý
4: den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme,
2: děkujeme moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
6: jo,
7: tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano,
6: koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening. Angličan.
7: To spíš Angličan, víte?
6: Angličan,
7: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Cokej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Ono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: No?
7: Jak jste řekl sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, vonima gore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
7: A ja, kisti hnát, kisti hát. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta Dobrej.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Márestovina, Báruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Ježi. V tom případě, pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak jsem přijatý.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
7: Aha.
6: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet spropitný.
7: No, pane vedoucí, ještě jste mi připomněl. Hejte, s tím spropitným jako co vyšacuju,
6: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
9: Kačka já barového?
1: Mahračka, no, zpěvačku.
9: Tak já myslím si, no zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
9: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
9: Tak jako párkrát zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
9: No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Zbary byl útrum.
9: Ano, no, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
9: by tak
1: jasně.
9: Ty...
1: Do baru,
9: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
9: No ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
9: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
9: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavné, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké kina. A tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
9: Byli jsme tam týden, 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
9: No, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo dva. Tak nebylo čas.
1: Aby
9: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
9: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje.

0: Nemá na pokoj a vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy, ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. To není možný, přece to jsem já nemohu udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo, no a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře, a pám, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo. Jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidný. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu, jo.
1: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
1: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil? Co ten Jirka dělal? Víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
1: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
1: jako,
2: dělala,
1: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no ne, tak
1: nebo
2: asi
1: přehrával.
2: Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
1: No, no, jako, no. Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne, a tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
1: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
1: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch malých formách, že jo, v Semaforu. V Kladivadle, no. Hrál v seriálech.
1: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo na jevišti?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
1: No tak ale to je originální, jako potkat se
2: no, ano, ne,
1: s Jiřím Cízlerem. Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle
2: ano,
1: hereckých.
2: Ano.
1: A takhle, jako,
2: že já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
1: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04 a teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady, tak do toho.
3: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme. Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře,
3: ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně, ať už cokoliv děláte. Dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Béčko.
1: Taky Béčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: mějte se krásně.
1: Ať se daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Béčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc,
3: za
1: takže Béčko, jste to slyšeli, znělo Béčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: Co dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Na vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad brečet.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a nic, jo?
9: Samozřejmě nic, byl to snad můj známý člověče.
8: A co kdybych
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: A jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Proč bych se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No, co mi dová, člověče?
9: To neříkejte tohle.
8: Co mi dová?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi dová?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x za sebou.
9: Nebudete.
8: Co mi dová?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi dová?
9: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No, o tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se díval.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: To se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak... Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, samozřejmě, protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
10: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
10: No neznáte, ale jsem člověk.
11: No jo, člověk. No, s tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
10: No dobře, tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěk a teda nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
10: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
10: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňouka je. Co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
10: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal vy byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. To tak vypadá asi jo, čověče. No. Já jsem blázen, no. který chodí po ulici no. s konvem a rozdává mléko.
10: No, vidíte. No, vidíte teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, víte. Protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
10: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
10: víte.
9: To tady zase člověk.
10: Člověk.
9: No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svým mlíko, pane.
10: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak dáme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou byste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli k ruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky.
1: To nám nikdo neveme.
3: Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo? Všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to byl stejný autopark.
1: Pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší. Ano, no, příroda krásná.
3: Ale ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt květáčky celý den,
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce, nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza Zdokavy. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přetečku, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil.
6: Ano.
7: Do člověka.
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků. Si vemu.
6: Ten mi dá, ten mi dá. Mm-hmm. To jíte, člověče, počkejte. Počkejte. Co je vám? Sedněte si. Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám? No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde. Doktor,
7: doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, je zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No, já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně.
6: Ano, Fogl, pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím zase já, pane
7: doktore. Tak se zeptejte každá minuta, jak hoďou vám zobák na roce.
6: Nezvojte na mě, že už asi nenechám nadávat o doktora, kuji vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapře.
6: No, kapře. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
6: Jo, já mu je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. Vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
7: Co
6: musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko?
6: Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet s ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
6: jo, jo, jo, to už potřebuju další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochrýnice, děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá skole, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý s vámi.
0: Humoriáda.
1: jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celá skonať, udržíte dobrou náladu a zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to, bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kvůli uzavírce mostu přes řeku Sázavu bude Havlíčkův Brod upravovat nastavení semaforů. Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizován ve speciálním boxu v pražské nemocnici Bulovka. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. Ráno polojasné, odpoledne zatažené. Místy se objeví srážky a teploty nad 20 stupňů. Takové nás dnes čeká počasí. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Více než roční uzavírka mostu přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě ovlivní provoz i v dalších částech města. Oficiální objízdná trasa sice vede po obchvatech, přesto se hned první den provoze znásobil i v centru města. Podle místostarosty Brodu TOP 09 Libora Honzárka město kvůli tomu například nechá upravit intervaly světelných křižovatek.
3: My jsme i domluveni se společností AŽD. V Havlíčkově Brodě má na těch hlavních tazích naprostou většinu světelných signalizací na starosti, ale budeme monitorovat tu situaci, jaká je, a experti z AŽD budou upravovat jednotlivé časy na těch semaforech tak, aby to vyhovovalo těm momentálním praktickým potřebám.
2: Uzavírka začala včera a ředitelství silnic a dálnic při ní most zbourá a postaví znovu s vyšší nosností. Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. hodiny večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
4: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
2: Rusko bude i v nadcházejících 10 letech největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu, řekl prezident Petr Pavel na konferenci Českého rozhlasu Plus. Zúčastnili se jí i bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužny nebo ukrajinská držitelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuková.
5: Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí.
6: Uvedl před zaplněným sálem kulturního centra Vzlet český prezident Petr Pavel. Jedním z dalších hostů byl i Valerij Zalužný.
7: Současná vojna má hybridní charakter.
8: Hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války.
6: Jednotlivá vystoupení bude možné si poslechnout ve vysílání stanice Český rozhlas Plus, a to už tento týden. Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa na Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve 4. utkání na šampionátu porazili Itali 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil golman Dominik Pavlát.
9: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
2: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku.
1: Počasí.
2: Pelřimově je teď 8 stupňů, ve Velké Meziříčí 11. Dnes ráno místy polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Dopoledne přehánky jen výjimečně a později už častější. K večeru srážky i mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či komplikace, dálnice D1 je plynulá.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pátá hodina, pátá minuta, je tady čtvrtek, 21. květen roku 2026. Začíná den, který patří všem Monikám. Přejeme vám, dámy, krásný sváteční den a plno zážitků. Herec Ivan Vyskočil má dnes kulatých 80, hokejový brankář Roman Turek oslaví 650. narozeniny. Co všechno se 21. května přihodilo, to nám řekne Petr Jungmann už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80. slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

0: Přejeme vám dobrý den v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Je tady čtvrtek, 21. květen. V tuto chvíli máte 7 stupňů Celsia v Třebíči, 8 stupňů je v Přibyslavi, taky v Jihlavě nebo v Libice nad Doubravou. 9 stupňů hlásí Nový Rychnov nebo Svratouch. 10 stupňů je po ránu v Telči, taky v Havlíčkově Brodě. 11 stupňů máte v Nedvězí, ve Velkém Meziříčí a nebo třeba v Náměšti nad Oslavou. V Bystřici nad Pernštejnem, tam je teď v uvozovkách nejtepleji, máte tam 12 stupňů Celsia. Teď po ránu je na Vysočině místy polojasno, v průběhu dne ale bude převažovat oblačno. Dopoledne čekáme přehánky jenom výjimečně, později už ale častější. K večeru srážky i mraky pozvolna ubydou. Odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Máme tady čtvrtek 21. květen a do Nového Města na Moravě zamíří závodníci i fanoušci cyklistiky. Právě dnes tam odstartuje soutěžní víkend Světového poháru horských kol. Co všechno nabídne, kdy jsou na programu hlavní závody a co všechno tam můžete očekávat, to nám po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Dušan Vrbecký.

0: Posloucháte, to je Český rozhlas Vysočina, před námi jsou zprávy s Tomášem Kolátorem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Spuštění programu lesní pedagogiky chystá od nového školního roku správa městských lesů v Jihlavě. Zázemí vznikne na místě bývalé hájenky v místní části Zborná. Městská společnost už představila radním koncept nového projektu. Výuka bude určena primárně pro základní školy. Zpočátku se zaměří na jihlavské. Výhledově se otevře i zájemcům z okolí. O víkendech by pak měl areál sloužit všem. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Dařilo

0: Lille ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0. O svém vítězství rozhodli dvěma góly těsně před poločasem. Český pohár pak vybojovala Karviná, která porazila Jablonec 3-1. A teď ještě počasí. Jihlava hlásí 8 stupňů, Černovice 9. Dnes ráno místy polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Dopoledne přehánky jen výjimečně a později už častější. K večeru srážky i mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 86. kilometru ve směru na Brno dávejte pozor, stojí tam porouchaný kamion s defektem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Světová elita horských kol se znovu vrací do Nového Města. Na Moravě fanoušky čeká jedinečný sportovní svátek, který přinese to nejlepší z mezinárodní bajkové scény. Tak my se do Vysočina arény na Českém rozhlasu Vysočina za chvíli vypravíme. Teď je 5:33, přejeme krásné ráno. Já.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme 5.37. Včera byl hostem Dobrého dopoledne sportovní manažer a předseda organizačního výboru Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě Petr Vaněk. Řeč nebyla jenom o letošním programu a největších sportovních lákadlech, ale také o budoucnosti českého MTB po úspěšné éře Jaroslava Kulhavého. Má na něj kdo navázat?
1: Já se na to musím dívat pozitivně. Budu se dívat prostě pozitivně do budoucnosti. Myslím, že máme velké množství mladých závodníků v kategoriích kadetů, juniorů, kteří mají ten potenciál a ambice nahradit Jardy Kulhavýho. Neříkám, že úplně, ona ta doba byla jiná před 15 rokama v rámci konkurence a postavení toho sportu v rámci hierarchie třeba významu v jiných státech. Takže ta konkurence dneska je podstatně jiná, než byla dřív, takže si myslím, že je těžší se prosadit. Ale ten základ tady existuje, jak u chlapců, tak u děvčat. Myslím, že tady je.
2: Takže vyhlídky jsou snad dobré?
1: Za mě ano, akorát prostě musíme ty sportovce u toho sportu udržet a to je nejenom mentálně, ale musíme ho taky ten sport prostě naplnit prostředkama finančníma, aby jsme měli ty možnosti prostě s těma sportovcama pracovat, aby jsme jim dali možnost kvalitní přípravy, kvalitních závodů, aby jsme jim dali prostředky na život, protože ten sport se nedá dělat v té dospělé kategorii amatérsky na té světové úrovni. To se prostě musí dělat tak, že to berete jako zaměstnání a věnovat tomu velkou část toho dne, té přípravě, regeneraci. Nedílnou součástí prostě toho sportu je regenerace a strava, kvalitní strava. Na to musíte mít prostě finanční prostředky.
0: Řekl v Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina Petr Vaněk. Dnešním hostem Dobrého dopoledne bude Jindřich Macek, ředitel základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě. Mluvit bude o festivalu ZUŠ Open a o velkém koncertu, který se chystá na Zelené hoře. Tak si ho poslechněte mezi 11. až 12. hodinou na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Tak doufám, že i vy vstáváte pěkně z vesela. To byly Gypsy Kings v 5:42. Za chvíli se makovičky pustí do mytí nádobí.
1: Počasí.
0: Je tady čtvrtek 21. květen, dnes po ránu čekáme na Vysočině místy polojasno, v průběhu dne ale bude převažovat oblačno. Dopoledne přehánkeno výjimečně, později už častější, k večeru srážky i mraky pozvolna ubydou a odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia. Tolik počasí, za chvíli činesky Kapradí a nebo Rangers a Škatule.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je minuta po 6:45. To byla skupina Čínské a Kapradí. Makovičky už jsou vzhůru.
1: Makovičky.
2: Jak funguje myčka nádobí?
3: Do toho dáš špinavý nádobí, pak to zapneš a první tam musíš dát takovou kapsičku, aby se to umylo. Pak to zapneš a když to potom vyndáš po nějakých minutách, tak je to prostě takový čistý nádobí.
4: Aby jsme to nemuseli umývat v ruce, tak to dáme do myčky.
5: Ta kapsička tam všechno očistí a pak tam je aková voda, která to vypláchne. Já občas umývám nádobí místo mámky.
2: V myčce nebo ve dřezu?
5: Ve dřezu, to mi to moc jde a baví mě to taky.
2: Ty také umýváš nádobí?
3: Pondělí, úterý umývá ségra, potom čtvrtek, pátek umývá brácha a my to utíráme s mojí druhou ségrou.
5: My doma máme myčku, tam dáme něco, pak to zavřeme, že to je takovej šuplík a pak vždycky se to samo umývá a my si hlájeme. Makový.

0: že Teherán blokuje Hormuzský průliv a Washington blokuje íránské přístavy. Ekonomové varují, že pokud nebude Hormuzský průliv otevřený do června, může cena americké ropy narůst i na $200. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Karvinští fotbalisté poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singhateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím, který ještě na začátku sezóny vedl Jihlavskou Vysočinu, si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
2: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. Třetí gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí ze všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život. Počasí.
1: Třebíči a Hubenově teploměr teď ukazuje 9 stupňů, v Přibyslavi 8. Dnes ráno místy polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Dopoledne přehánky jen výjimečně a později už častější. K večeru srážky i mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na 86. kilometru ve směru na Brno stojí ve stoupacím pruhu porouchaný kamion. V opačném směru, tedy na Prahu, máme u Velkého Meziříčí na 147. kilometru hlášené auto s defektem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 6. hodina 5. minuta, je tady čtvrtek 21. květen. Včera v Havlíčkově Brodě začala dlouhodobá uzavírka mostu přes řeku Sázavu. Jak se s tímto faktem řidiči vypořádali? Nastaly nějaké komplikace nebo ne? To vám ve své reportáži po 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina popíše Tereza Peš.

0: To byla skupina Blondie v 6 hodin a 13 minut tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Je čtvrtek 21. května po 13. hodině. Tady bude Alex Minářová se svým hostem. Kdo dnes přijde? Na co se bude ptát?
2: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu předskokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.

0: Opera Olympic, 8. den v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Jak moc od včerejška zhoustla doprava v Havlíčkově Brodě? To nám už za chvíli prozradí Tereza Pešoutová.
1: Počasí.
0: Teď po ránu máme na Vysočině místy polojasno, v průběhu dne ale bude převažovat oblačno. Dopoledne čekáme výjimečně přehánky, později by mohly být častější. K večeru srážky i mraky pozvolna ubydou a teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 6.22 je čtvrtek, 21. květen. Přejeme hezké ráno s Českým rozhlasem Vysočina. V Havlíčkově Brodě začala jedna z nejvýraznějších uzavírek za poslední roky. Most přes řeku Sázavu na Masarykově ulici půjde k zemi. Ředitelství silnic a dálnic tam postaví nový. Průjezd městem na hlavním tahu z Jihlavy na Kolín tak na více než rok znemožnila úplná uzavírka. Oficiální objízdná trasa vede po obchvatech Havlíčkova Brodu. Nicméně osobní auta objíždí uzavírku i přes centrum.
1: Na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě je v těchto dnech provoz jako na silnici vyšších tříd. Řidiči tudy objíždí uzavřený most na Masarykově ulici a přímo v centru města se tak často tvoří kolony. Na stanovišti taxíků stojí se svým vozem pan Novotný. Ten očekává, že zhuštěný provoz dopadne i na zákazníky.
2: To babička a dědouškové, který třeba od 9, no od 8 do 11 vozíme do nemocnice, na polikliniku, na podnik. Někteří fakt jakože bereme až z domu pomalu a taháme je do auta, jako jo. To samý nákupy. Teďkom tady nevím, jak se představuju.
1: Nicméně dopravní komplikace čekal pan Novotný v první den uzavírky horší. Kolony se sice nárazově tvoří a některým ulicím je lepší se vyhnout, řada řidičů ale dojela na místo určení bez problému.
3: Já jsem jela tady z vesnice, tady nevím, 8 km odsud a vlastně jsem žádnou jako kolonu ani neto, jenom na kruháku. Stavebky tam jsem chvíli stála.
1: Vysvětluje studentka Zuzana, že při své cestě na větší problémy nenarazila a jinak obvykle do města dojíždí autobusem, takže uzavírka jí zatím nijak nevadí. Teď v prvních dnech je navíc posílený policejní dohled. Ještě ráno vyjelo několik řidičů na již uzavřený most a jak mi ukazuje místostarosta Brodu Stop 09 Libor Honzárek, na úzké trasy v centru se zase vypravili někteří řidiči nákladních aut.
4: Vidíte, jezdí kamiony přes náměstí, vůbec tady by se neměli ocitnout, takže to je naprostá chyba i toho řidiče, že nerespektuje dopravní značení a ještě o to víc to komplikuje, že zajíždí do těch centrálních uliček města a je to také o kázni těch řidičů.
1: Sám ale uznává, že když se doprava z mostu, kde denně projede kolem 20 000 aut, přesune na jiné trasy, dají se dopravní problémy očekávat. Libor Honzárek si nicméně myslí, že se doprava postupem času uklidní.
4: Ono možná za týden, za 10 dní to sedne, tak to tak bývá, ale tyto dny to bude tady doslova dopravní peklo v Havlíčkově Brodě.
1: Havlíčkobrodští radní současně rozhodli, že po dobu uzavírky mostu bude městská hromadná doprava zdarma. I to by mohlo provozu ve městě trochu ulevit. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešhoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Další byty pro ubytování zaměstnanců nemocnice poskytne město Pelhřimov. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Nemocnice se poslední dobou potýká s nedostatkem lékařů na některých odděleních. Podle starosty Ladislava Meda z ODS by nabídka ubytování mohla pomoct s řešením této situace. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákonem. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Evropská unie chce rozšířit spolupráci s Grónskem. O novém investičním balíčku kvůli tomu v grónském Nuuku jednal tamní premiér Jens Frederik Nielsen a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela. Evropská 27 se chystá na polárním ostrově například rozšířit průzkum těžby vzácných minerálů nebo položit nový datový podmořský kabel. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 11. etapu Gira d'Italia a vybojoval 3. triumf v letošním ročníku. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio o 27 sekund před favorizovaným Dánem Jonasem Vingegaardem. Jan Hirt je 18. A počasí, dnes ráno bude místy polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Dopoledne přehánky jen výjimečně a později už častější. K večeru srážky i mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů. Aktuální teploty se však pohybují kolem 10 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 148. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu u Velkého Meziříčí stojí porouchané vozidlo. Dávejte tam pozor a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už příští čtvrtek 28. května přijede do Telče Aleš Cibulka s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou nebo se zpěvákem Martinem Chodůrem. V 19 hodin tam přímo na zámku odstartuje show Rozhlas jde za vámi. Pokud ji chcete zažít zcela zdarma, zasmát se, pobavit se, tak máte jedinečnou možnost vyhrát dvě vstupenky v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Máme pro vás dvě volné vstupenky na setkání Rozhlas jede za vámi, které bude ve čtvrtek 28. května od 19 hodin na zámku v Telči. Moderátor Aleš Cibulka přivítá farářku Martinu Viktorii Kopeckou, zpěváka Martina Chodůra a generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. O volné vstupenky volejte právě teď na číslo 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: Rozhlas 1.

0: To byl Michal David, to byla písnička Každý mi tě lásko závidí. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina je s námi 4 minuty před 6:45 pan Milan, zdravím do Budišova, hezké ráno vám přeji.
1: Dobrý ráno.
0: Předpokládám, že v Telči jste někdy byl.
1: Byl.
0: I na zámku?
1: I na zámku jsem byl, ano.
0: A líbilo se vám tam?
1: Jasně, Telč je krásná.
0: To je pravda. A to, co tam zažijete už za týden ve čtvrtek, to se tam jen tak nezažije, ale vy to zažijete. Aleš Cibulka tam přijede se svojí show Rozhlas jede za vámi. Spolu s ním i Martina Viktorie Kopecká, farářka církve Československé husitské, zpěvák Martin Chodur a taky generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Takže o zábavu bude postaráno. Milane, 2 vstupenky jsou vaše. Moc vám blahopřeju.
1: Děkuju.
0: Už je jasno, koho vezmete sebou.
1: No, musím vzít manželku.
0: Musíte.
1: Jasný.
0: Hodí se to samozřejmě, to se očekává. Taky pozdravujte a přeji vám hezké zážitky v Telči. Naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: O další 2 vstupenky na akci Rozhlas jede za vámi. Budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina soutěžit už zítra, ale zítra naposledy. Tak pokud chcete jít zcela zdarma, poslouchejte a vyhrajte. Jinak si můžete vstupenky koupit na pokladně zámku nebo online na webu za 200 korun.

0: To byla švédská skupina ABBA, dospívala minutu po 6:45. Za chvíli Petr Kolář Navzdory hříchům, nebo Věra Martinová Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase. Tak si na to počkejte.
1: Počasí.
0: Jdeme na počasí, je s námi meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je to ráno na Vysočině právě teď je?
2: Momentálně oblačnosti spíš méně, převažuje skoro jasná, polojasná obloha, ale sem tam někde taková lehce zvětšená oblačnost se objevuje a také se objevovala na Vysočině, takže to takové trošku proměnlivější. Hmm. Teploty jsou momentálně mezi 10 až 12 stupni Celsia, vítr fouká slabý, ale někde už může pofukovat i mírný od severozápadu.
0: Jitko, počítá dnes s námi sluníčko?
2: Částečně ano, teď hlavně v ranních dopoledních hodinách ta menší oblačnost být může, nebo zpočátku dopoledne, ale také bude přibývat míst, kde bude oblačněji, což je potom počasí, které čekáme hlavně v průběhu denních hodin a odpoledne, tedy převažující oblačno na obloze. Dnešní den, pokud jde o srážky, tak už pravděpodobnost spíš jenom menší nebo malá, nicméně nějaká ta lokální přeháňka někdy předpolednem a v odpoledních hodinách, ale jak jsem říkala, spíš jen s tou malou pravděpodobností se objevit může, k večeru pak oblačnost bude pozvolna ubývat. No a teploty dnes odpoledne 20 až 23 stupňů, vítr takový i výraznější, mírný severozápadní, k večeru bude částečně slábnout.
0: Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Zítřek ráno asi podobné, skoro jasno, polojasno, jako je to dnešní. Zase v průběhu dne přibývání oblačnosti, kupovitá oblačnost postupně čekáme. Oblačno zítra možná dokonce až skoro zatažená obloha chvílemi, ale beze srážek počasí opět podobně jako dnes, nebo dnes ta pravděpodobnost malá, zítra žádná. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Od severozápadu může pak ještě nějaká oblačnost přibývat, ale ta bude vysoká, průsvitná. No a zítřejší teploty ranní nejnižší 8 až 5, odpoledne 21 až 24 stupňů.
0: Předpovídá meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Řekni for.
1: Muž se dívá doma na televizi a najednou začne křičet. Ježíš, nechoď tam. Nechoď do toho kostela, ty blbče jeden, nechoď tam. Manželka se ozve z kuchyně. Miláčku, neboj se, koukaj zase na nějaký horor, viď? Ne, já koukám na video z naší svatby.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kvůli uzavírce mostu přes řeku Sázavu bude Havlíčkův Brod upravovat nastavení semaforů. Skoro 60% dotázaných nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa po obratu Itálii 3-1. Odpolední počasí bude oblačné, místy se výjimečně objeví srážky. Teploty nad 20 stupňů. Zprávy z regionu domova i světa vám přináší Tomáš Kolátor. Více než roční uzavírka mostu přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě ovlivní provoz i v dalších částech města. Oficiální objízdná trasa sice vede po obchvatech, přesto se hned první den provoz znásobil i v centru. Podle místostarosty Brodu Stop 09 Libora Honzárka město kvůli tomu například nechá upravit intervaly světelných křižovatek.
4: My jsme i domluveni se společností AŽD. V Havlíčkově Brodě má na těch hlavních tazích naprostou většinu světelných signalizací na starosti, ale budeme monitorovat tu situaci, jaká je, a experti z AŽD budou upravovat jednotlivé časy na těch semaforech tak, aby to vyhovovalo těm momentálním praktickým potřebám.
3: Uzavírka začala včera a ředitelství silnic a dálnic při ní most zbourá a postaví znovu s vyšší nosností. Více než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Pokračuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
5: Respondenty ve věku 25 až 44 let. Už tato otázka rozděluje na dvě poloviny. A lidé starší 45 let první sudetoněmecký sjezd nepovažují za správný. Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let. Z nich 69% sjezd nepovažuje za správný.
3: Na dotazy agentury Median odpovídalo 14. až 18. května 1023 lidí starších 18 let. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska a z Bryanské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
6: Je taková hrůza.

0: mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
2: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
1: Další zápas budou hrát Češi na mistrovství světa v sobotu odpoledne proti Slovensku.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 9 stupňů, v Novém Rychnově nebo Moravských Budějovicích 10. Dnes ráno místy polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Kolem poledne se můžou objevit přehánky, odpoledne už spíše výjimečné. K večeru mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V brněnském směru dálnice D1 na 86. kilometru před Humpolcem stojí porouchané auto. A pozor dávejte i u Radňova na Peleřimovsku. Tam se srazilo nákladní auto se zvěří.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zazvoň. Aha. A jedeme z kopce, jedeme pěkně na kole, 7:05. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina ve čtvrtek 21. května. Elitní závodníci na horských kolech už obsadili novoměstskou Vysočina arénu. Pořadatelé světového poháru se i díky účasti hvězd těší na desítky tisíc diváků. Dopomůže i dobré počasí. Na poslední přípravy před startem závodů se vypravíme podívat už za chvíli po 7:45 s redaktorem Danielem Zachem. Tak ještě jednou zazvoní. A vyjeď.

0: Dospíval Mekeš Berka písničku Katka v 7 hodin a 11 minut ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 21. května, na 20. říjen se v Pražském obecním domě chystá akce s názvem Miroš Berka Symphonic Night. Bude se samozřejmě vzpomínat na Mekyho Žbirku. Hrát a zpívat budou čtyři tenoři, taky David Kraus nebo zpěvačka Marta.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Cože? Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80. slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

0: 7 hodina, 17. minuta, Love is in the air, tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli skupina Krištof, život je krásný.
1: Počasí.
0: Je před námi čtvrteční den s datem 21. května, teď po ránu je na Vysočině místy polojasno, v průběhu dne má ale převažovat oblačnost. Dopoledne čekáme přehánky jenom výjimečně, později by ale mohly být častější. K večeru srážky i mraky pozvolna ubydou. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má zbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina,

0: život je krásný třeba i ze sedátka na kole. Ve Vysočina aréně a v jejím okolí se už dnes budou prohánět elitní závodníci na horských kolech, na které čeká závod světového poháru. Odpoledne startuje první oficiální trénink a dnes se dostane i na juniory. Novoměstské závody patří u jezdců mezi nejoblíbenější. Také letos se těší na zajímavé tratě i skvělou diváckou atmosféru.
1: So Danny, what do you see?
2: I don't see anything.
3: Petr Vlášek se stará o zázemí a pohodu jednoho z týmů. Teď oblíží spolu s francouzským kolegou tratě.
1: Tak, tady máme sekci, kdy vlastně loni v short tracku nám Chris Blevins spadnul řetěz na jednom z těch dvou skoků a nahazoval si ho rukou a přesto dokázal pak ještě vyhrát, i když propadl dozadu. Tady musel opravdu zabrat.
3: Na vzdory spadlému řetězu vlastně dobré vzpomínky.
1: Jo, určitě. But this is after the downhill, they go here. Yeah.
3: Hlavně je zajímají změny oproti loňskému ročníku.
1: My vlastně po tom rychlém startu tady ty závodníci najedou tady do té duální sekce a tady už v podstatě to bude redukce do nějakého takového hadu a tady se může rozhodovat i v podstatě takový počáteční průběh toho závodu.
3: Jakub má v péči jedno kolo, jeho kolegové každý dvě.
4: Setting it up now with the, all the measurements.
5: Teď nastavuju kompletně kolo. No a za půl hodiny máme focení.
4: We have a photoshooting in 30 minutes.
3: Kolo teď musí být hlavně hezké, teprve potom i schopné.
4: Then we finish the setup with
5: a potom
4: with the
5: s jezdcem doladíme detaily. Na první and trénink je to stejné jako před závodem a pak už jen třeba tlaky v pneumatikách, to se dělá podle přání jezdce.
6: Předpověď je vynikající a zprávy, které přišly od mezinárodních týmů, tak jsou taky dobrý, protože přijede jak Tom Pidcock, tak Matěj van der Poel a to jsou pro diváky velký lákadla.
3: Takže mluvčí novoměstských závodů Jan Němec čeká, že se ve Vysočina aréně do neděle vystřídá až 25 000 diváků. Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pozvá.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky,
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Známěště nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokytky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Spuštění programu lesní pedagogiky chystá od nového školního roku správa městských lesů v Jihlavě. Zázemí vznikne na místě bývalé hájenky v místní části Zborná. Městská společnost už představila radním koncept nového objektu. Výuka bude určena primárně pro základní školy. Zpočátku se zaměří na jihlavské. Výhledově se ale otevře i zájemcům z okolí. O víkendech by pak měl areál sloužit všem. Škody po jarních mrazech odhadují ovocnáři na 1 až 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce podle nich bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD a předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím. Po letech poklesů poprvé také klubům a barům. Podle Vladimíra Sirotka ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje, se trh patrně pročistil a zbylé podniky stabilizovaly provoz. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel. Fotbalisté Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0. O svém vítězství rozhodli dvěma góly těsně před poločasem. Český fotbalový pohár pak vybojovala Karviná, která porazila Jablonec 3-1. A teď ještě počasí. Havlíčkův Brod a Telč hlásí 12 stupňů, Vatín 11. Dnes ráno místy polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Kolem poledne se můžou objevit přehánky, odpoledne už spíše výjimečně. K večeru mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: U Radňova na Pelřimovsku se srazilo nákladní auto se zvěří. Na dálnici D1 v brněnském směru se pak od Velké Býteše tvoří nesouvislá kolona kamionu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
7: Máme 3 minuty po půl osmé.

0: To byly Nezmaři bodláky ve vlasech, tak se jmenovala tato písnička v 7.39 na Českém rozhlasu Vysočina. My teď s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo, budeme počítat a budeme počítat ostrovy. Víte vůbec, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: doma myčku nádobí, možná, že nádobí myjete ručně. Jak si s touto činností poradí makovičky, to na Českém rozhlasu Vysočina zjistíme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Máme tady čtvrtek, 21. květen roku 2026, ráno je na Vysočině polojasné, v průběhu dne ale čekáme spíš oblačno, dopoledne ojediněle přehánky, později mají být častější, k večeru ale srážky i mraky budou pozvolna ubývat, odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zaspívá zpěvačka Eva Farná, která se moc těší na letošní červen. Protože 13., 14. a 16. června si celkem třikrát dá koncerty v Edenu. První i druhý koncert už hlásí vyprodáno. Na ten třetí ještě vstupenky seženete. No a po Edenu ještě několik koncertů v Polsku, protože k Polsku má Eva taky blízko. No a na podzim si užije porodcování v Superstar.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Eva Farna dospívala v 7.49 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď s námi budou makovečky. Pokud máte doma myčku nádobí, tak možná vám docházejí tablety do myčky, tak si je dnes nezapomeňte koupit.
1: Makovičky.
2: Jak funguje myčka nádobí?
3: Do toho dáš špinavý nádobí, pak to zapneš a první tam musíš dát takovou kapsičku, aby se to umylo. Pak to zapneš a když to potom vyndáš po nějakých minutách, tak je to prostě takový čistý nádobí. Aby jsme to nemuseli umývat v ruce, tak to dáme do myčky.
4: Ta kapsička tam všechno očistí a pak tam je aková voda, která to vypláchne. Já občas umývám na dobí místo mámky.
2: V myčce nebo ve dřezu?
4: Ve dřezu, to mi to moc jde a baví mě to taky.
2: Ty také umýváš nádobí?
3: Pondělí, úterý umývá ségra, potom čtvrtek, pátek umývá brácha a my to utíráme s mojí druhou ségrou.
4: My doma máme myčku, tam dáme něco, pak to zavřeme, že to je takovej šuplík a pak vždycky se to samo umývá a my si hlájeme.
1: Makovičky.

0: zpěvačka Cher, která včera oslavila kulaté 80. narozeniny, tak jí samozřejmě přejeme hodně zdraví. Ladíte Český rozhlas Vysočina, je čtvrtek 21. května 8 hodin 12 minut. Věřící z katolické, husitské, evangelické nebo českobratrské církve se sešli v Jihlavě pod jednou střechou kostela. Byla tam ekumenická bohoslužba v den výročí zavraždění kněze Jana Buly. Před 75 lety za minulého režimu byl po vykonstruovaném procesu oběšen. 6. června bude Jan Bula společně s dalším knězem Václavem Drbolou v Brně blahořečen.
1: Jako my chodíme teď. My jsme zažili bolševika, takže pro nás je to mnohem bližší než nějaká z 9. století teta.
2: Před kostelem povýšení svatého kříže v Jihlavě potkávám paní Václavu, která přijela z Jimnice.
1: Moji rodiče, byla to taková schizofrenie. Doma se povídalo něco jiného, literatura byla jiná. Venku jsme to nesměli říkat, ve škole jsme to nesměli říkat. Teď je fajn, že je svoboda, že to můžeme. A můžeme jim vzdát dík a taky všem jiným kněžím a lidem, kteří v 50. letech byli perzekuovaní. No a ta nespravedlnost byla veliká. Nemělo by se zapomínat, lidi zapomínají, protože je nám hrozně dobře, žijeme si nad poměry, jsme rozjívení, a tak není špatný se trošku zamyslet nad tím.
2: V kostele je zhruba 200 lidí. Zpívají, společně se modlí a poslouchají úryvky z Bible. Na bohoslužbě smíření se pomodlil i pan Ondřej.
3: Jan Bula a Václav Drbola jsou kněží, kteří jsou pro mě vzorem, kteří určitě můžou svým způsobem oslovit i dnešní mladší generaci, starší.

0: a hlavně svým příkladem, hlavně svým nadšením a také vlastně nebojácnost položit život za víru, za Krista a za velké mravní hodnoty.
1: Budete sledovat jejich blahořečení?
0: Určitě, pojedu tam i se svými dětmi, pokud to bude možné se tam ještě dostat, někde zaparkovat a určitě tam pojedeme.
1: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboli bude na brněnském výstavišti 6. června. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Už nefňukej, to byl Michal Tučný v 8.18 na Českém rozhlasu Vysočina. Do Nového Města na Moravě zamířili závodníci i fanoušci cyklistiky. Právě dnes tam odstartuje soutěžní víkend světového poháru horských kol. Co všechno nabídne, to nám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli prozradí Dušan Vrbecký.
1: Počasí.
0: Na Vysočině máme čtvrteční ráno polojasné, v průběhu dne ale bude převažovat oblačnost, kolem poledne se mohou objevit přehánky, odpoledne už spíš výjimečně, k večeru mraky pozvolna ubydou a teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: odložil cyklistickou helmu a už je ve studiu Českého rozhlasu Vysočina. Dušan Vrbecký, přeju ti hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Světový pohár horských kol se vrací na Vysočinu. Závodní program startuje už dnes v Novoměstské Vysočina aréně. Prozrať, co všechno nabídne, kdy program začne a na co se fanoušci mohou těšit.
1: Tak ten samotný program startuje už dnes v 9 hodin ráno festivalem cyklistiky pro školy a zaměří se hlavně na dovednostní soutěže na kole. V o půl jedné odpoledne naváže dětská tisková konference, kde budou jezdci odpovídat na otázky právě dětí. No a ve 2 hodiny odpoledne začíná oficiální trénink a první den ukončí závody juniorů a juniorek v disciplíně cross country short track. Start kvalifikací je v 17 hodin a půjde o krátký dynamický závod dlouhý přibližně 20 až 25 minut. Nejrychlejší junioři a juniorky pak postoupí do finále, které začne o hodinu později, tedy v 6 večer.
0: Dušane, prozrať, kde jsou na programu hlavní závody.
1: Na pátek mají naplánovaný závod v short tracku ženy a muži do 23 let. Start je ve 17:45 odpoledne. V případě žen muži vyjedou na trať o hodinu později. Sobotní program pak nabídne kombinaci závodů kategorií do 23 let na olympijské trati a elitních jezdců v short tracku. Už v 9 hodin ráno vyjedou na dlouhou trať muži do 23 let. V 11:20 na ně navážou ženy v kategorii elite na krátké trati. 10 minut popolední vyjedou na stejnou trať muži kategorii elite. No a program zakončí odpolední závod mužů do 23 let znovu na dlouhé trati.
0: Jaké závody budou k vidění v neděli?
1: Závěrečný nedělní den odstartují dopolední závody juniorů a juniorek na dlouhé trati. V poledne je na stejné distanci vystřídají ženy kategorie elite a velké finále programu obstará závod mužů men elite na olympijské trati, který startuje v 15 hodin.
0: No a co dalšího mohou návštěvníci během víkendu očekávat?
1: Kromě samotných závodů bude připravený bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit například na edukativní výjížďku s českým profesionálním cyklistou Richardem Gasperotym. Pro dámy je připravena Girls Ride Only, tedy společenská ženská výjížďka na vrchol Žďárských vrchů. Sportovní nadšenci si můžou vyzkoušet i běh za výhledy do okolí Vysočina arény a připravená je také talk show moderátora Daniela Stacha.
0: Na světový pohár horských kol do Nového Města právě zval Dušan Vrbecký. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
2: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
3: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
1: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
5: To máte zrovna na plotně.
4: Ano.
5: Můžu se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
4: Bude s celerovým pírem.
6: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
7: Teď už přichází Tomáš Kolátor, začínají krátké zprávy Českého rozhlasu Vysočina.
8: Půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Další byty pro ubytování zaměstnanců nemocnice poskytne město Pelhřimov. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Nemocnice se poslední dobou potýká s nedostatkem lékařů na některých odděleních. Podle starosty Ladislava Meda z ODS by nabídka ubytování mohla pomoct s řešením této situace. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziročně spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Evropská unie chce rozšířit spolupráci s Grónskem. O novém investičním balíčku kvůli tomu v grónském Nuku jednal tamní premiér Jens Frederik Nielsen a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Evropská 27 se chystá na polárním ostrově například rozšířit průzkum těžby vzácných minerálů nebo položit nový datový podmořský kabel. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 11. etapu Gira d'Italia a vybojoval třetí triumf v letošním ročníku. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulalio o 27 sekund před favorizovaným Dánem Jonasem Vingegaardem. Jan Hirt je 18. A teď ještě počasí. Dnes ráno bude místy polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Dnes v průběhu kolem poledne se můžou objevit přehánky, odpoledne už spíše výjimečně. K večeru mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů. Aktuální teploty se však pohybují kolem 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Počítejte se zdržením v brněnském směru dálnice, od Velké Bíteše se tam tvoří nesouvislé nárazové kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hokejová reprezentace musela na mistrovství světa otáčet zápas s Itálií, nakonec ale vyhrála. Jestli si u toho hráči vybavili i nedávnou první historickou prohru se Slovinskem, to nám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina řeknou už za malou chvíli. Teď máme 3 minuty po 8:30 a je tady skupina Divokej byl a Znamení.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byla Helena Vondráčková, Sprint 639 ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Výhra se ale nerodila lehce a tak hráči mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale vyhráli i přesto, že dlouho nemohli najít na Itálii recept.
2: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
3: Říká útočník Ondřej Beránek.
2: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
3: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
4: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou 3 body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
3: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
5: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tato hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
3: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
4: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
3: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
1: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Právě teď na sekundu přesně je 8:45.
1: Počasí.
0: Počasí v kraji Vysočina sleduje meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Jaký bude 21. květnový den v kraji Vysočina z pohledu počasí?
2: Měl by postupně se udělat spíše oblačným a také se mohou objevit lokálně přehánky, ale to jen s malou pravděpodobností a oblačnost bude pozvolna ubývat. Takže tady to slunečné ráno spíše s polojasnou oblohou se postupně trošičku v uvozovkách zatáhne, ale sluníčko vydrží svítit a teploty, které teď jsou mezi 13 a 16 stupni Celsia, by dnes měly vystoupat mezi 20 až 23 stupňů Celsia.
0: V jakém duchu se ponese poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek?
2: Měl by být spíše nebo s takovým denním vývojem oblačnosti, to znamená ráno bez oblačnosti nebo s malou oblačností, oblačnost potom během dne bude přibývat a postupně to znamená bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo a k večeru se oblačnost bude zpátky rozpouštět od severozápadu, ale může přechodně přibývat oblačnost vysoká, to ovšem bude většinou průsvitná, zítřejší teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Můžeme o víkendu počítat s hezkým počasím?
2: Ano, dalo by se to shrnout tak, že víkend bude poměrně se slunečným počasím, přes den se opět bude tvořit kupovitá oblačnost, konkrétně v sobotu to bude podobné jako v pátek, to znamená jasné polojasné ráno, a během dne se opět utvoří ti pěkní mrační beránci a opět se večer zase rozpustí. A teploty v sobotu 21 až 25. A v neděli bude přes noc v první části dne a málo oblačnosti, případně žádná. Během odpoledne potom se ta oblačnost může opět tvořit kupovitá a možná může být doprovázená i přeháňkami. To je ovšem nejisté, protože k nám bude postupovat fronta od severu a otázka je, kam a jestli k nám vůbec dojde i s nějakými srážkami. Ale každopádně teploty v neděli by měly vyšplhat mezi 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Otázku v nadcházejících dnech určitě dokážeme odpovědět. To byla meteoroložka Bára Kučerová. Moc děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Končí čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Připomínám, že i zítra si budete moci vyhrát dvě vstupenky na rozhlasovou show Rozhlas jede za vámi. To se uskuteční ve čtvrtek, ale ne dnes, příští čtvrtek 28. května na zámku v Telči. S Alešem Cibulkou tam přijede generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, taky farářka Martina Viktorie Kopecká nebo zpěvák Martin Chodur. Takže dvě vstupenky pro vás budu mít zítra ráno. No a připomínám, že hostem dnešního Dobrého dopoledne po 11. hodině bude Jindřich Macek, ředitel základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě. Mluvit bude o festivalu ZUŠ Open a o velkém koncertu, který se chystá na Zelené hoře. Tak leďte, Český rozhlas Vysočina.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: Muž se dívá doma na televizi a najednou začne křičet. Ježíš, nechoď tam. Nechoď do toho kostela, ty blbče jeden, nechoď tam. Manželka se ozve z kuchyně. Miláčku, neboj se, koukaj zase na nějaký horor, viď? Ne, já koukám na video z naší svatby.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vysočina Arena u Nového Města na Moravě hostí elitní závodníky na horských kolech. Skončil nepřetržitý dohled nad hostí elitní závodníky na horských kolech. Skončil nepřetržitý dohled nad místem, kde v Národním parku České Švýcarsko před 3 týdny hořelo. Podle Kyjeva hrozí útok na Ukrajinu z Běloruska a Bryanské oblasti. Řekl to prezident Zelensky. Odpolední počasí bude oblačné, místy se výjimečně objeví srážky. Teploty nad 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolát. Světový pohár horských kol dnes začíná v novoměstské Vysočina aréně. Závody potrvají až do neděle. Podle mluvčího akce Jana Němce očekávají pořadatelé i díky předpovědi slunečného počasí za celý víkend návštěvu mezi 20 a 25 tisíci diváky.
3: Předpověď je vynikající. A zprávy, které přišly od mezinárodních týmů, tak jsou taky dobrý, protože přijede jak Tom Pitcock, tak Mathieu van der Poel a to jsou pro diváky velký lákadla.
2: Program dnes zahájí ve 14 hodin oficiální tréninky. Po 17. hodině odstartují junioři a juniorky. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
4: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
5: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
4: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic, pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
6: Přijedou s nějakou technikou 4 kolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
4: Správa parku už začala sčítat škody po požáru, přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska a z Bryanské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním hlášení uvedl, že na poradě s velením armády a zpravodajských služeb byla řeč o hrozbě velkého ruského útoku na severní ukrajinské oblasti ve směru na Černihiv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Nechá-li se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve 2. kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Dál jde Linda Fruvertová, která porazila domácí Ponchetovou 2-0 na sety. Uspěl i Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj ho dělí jediná výhra. Naopak v Paříži končí Zdeněk Dolář a Dominika Šalková. Počasí. Začneme aktuálními teplotami. V Třebíči je 14 stupňů, v Počátkách a Vatíně 12. Dopoledne místy ještě polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Kolem poledne se můžou objevit přehánky, odpoledne už spíše výjimečně. K večeru mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Požárnické ulici v Pelhřimově dávejte pozor, stala se tam nehoda auta. A v brněnském směru dálnice počítejte se zdržením. Podrobnosti přidává náš

0: spravodaj.
1: Kamiony stojí od nejakého 156. kilometru a rúsne stojí po pojíždí až vlastne na křížení C2.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina skončilo, začíná dobré dopoledne. Joža Kolář hlásí zpoždění, tak s vámi ještě chvíli zůstane Robin Šalamon. O co ale nepřijdete, to jsou dobroty Dáši Kubíkové. Christová sezóna pro letošní rok ještě zdaleka nekončí, takže za chvíli Dáša poradí, jak chřest připravil, aby skvěle chutnal.
2: Dobré dopoledne s Robinem Šalamonem.

0: 16. minuta, to byla zpěvačka Bonnie Tyler, která teď má nějaké zdravotní komplikace, je po operaci, je údajně v umělém spánku, tak přejeme brzké uzdravení.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Dali byste si chřest? A v jaké podobě? V polévce, v salátu s těstovinami, nebo jenom tak samotný na másle? Máme pro vás klasický český tip. Zkuste ho obalovaný a smažený, jako takový zdravý řízek.
2: Sezóna chřestu je v restauracích, ale i v některých domácnostech každý rok na jaře. Od dubna zhruba do poloviny června. A milovníci této dobroty nakupují a zkoušejí uvařit všechno možné. A zkusíme to i my dnes. Chřestu často říkáme špargl nebo asparagus a šikovní zahradníci jej zvládnou vypěstovat i doma na zahrádce. V létě se nadzemní okrasná část rostliny dá stříhat do kytic. K jídlu se chřest jako zelenina ale sklízí až třetí rok od začátku pěstování. Já jsem se tentokrát pustila do smaženého chřestu, protože se nám už mnohokrát osvědčilo, že v trojobalu chutná úplně všecko. Vezmeme tedy asi půl kila bílého chřestu, který oloupeme a odstraníme jeho zdřevnatělé konce. Jak na to? Chytneme stonek chřestu a opatrně postupně ohýbáme. Tam, kde se zlomí, začíná zdřevnatělá část. Tyto části si můžeme schovat, pokud z nich a z chřestového vývaru chceme později uvařit polévku. Měkké stonky chřestu povaříme asi 10 minut v osolené vodě s plátkem citronu a lžičkou cukru. Potom chřest necháme okapat a nakonec osušíme. Pak už je na řadě klasický trojobal. Mouka, vajíčko, strouhanka a takto obalený chřest smažíme do zlatova v rozpáleném oleji. Tady, myslím, není vůbec co zkazit. Tak už vám jen popřeji dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Jaká je dopravní situace v Havlíčkově Brodě po uzavření mostu přes řeku Sázavou? To se dozvíte už za chvíli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina, kdy už s vámi bude Joža Kolář, loučí se Robin Šalamon, přeju vám hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Weber. Fragmentovi v dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 9 hodin 21 minut, jak už avizoval Robin Šalamon, samozřejmě jdeme se podívat do Havlíčkova Brodu. Tam začala jedna z nejvýraznějších uzavírek za poslední roky. Most přes řeku Sázavu na Masarykově ulici půjde k zemi a ředitelství silnic a dálnic tam postaví nový. Průjezd městem na hlavním tahu z Jihlavy na Kolín tak na více než rok znemožní úplná uzavírka. Oficiální objízdná trasa vede po obchvatech Brodu. Osobní auta nicméně objíždí uzavírku i přes centrum.
1: Na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě je v těchto dnech provoz jako na silnici vyšších tříd. Řidiči tudy objíždí uzavřený most na Masarykově ulici a přímo v centru města se tak často tvoří kolony. Na stanovišti taxíků stojí se svým vozem pan Novotný. Ten očekává, že zhuštěný provoz dopadne i na zákazníky.
2: To babička a dědouškové, který třeba od 9, no od 8 do 11 vozíme na nemocnice, na polikliniku, na podnik. Někteří fakt jakože bereme až z domu pomalu a taháme je do auta, jako jo. To samý nákupy. Teďkom tady nevím, jak se představil.
1: Nicméně dopravní komplikace čekal pan Novotný v první den uzavírky horší. Kolony se sice nárazově tvoří a některým ulicím je lepší se vyhnout, řada řidičů ale dojela na místo určení bez problému.
3: Já jsem jela tady z vesnice, tady nevím, 8 km odsud a vlastně jsem žádnou jako kolonu ani neto, jenom na kruháku. Stavebky tam jsem chvíli stála.
1: Vysvětluje studentka Zuzana, že při své cestě na větší problémy nenarazila a jinak obvykle do města dojíždí autobusem, takže uzavírka jí zatím nijak nevadí. Teď v prvních dnech je navíc posílený policejní dohled. Ještě ráno vyjelo několik řidičů na již uzavřený most a jak mi ukazuje místostarosta Brodu Stop 09 Libor Honzárek, na úzké trasy v centru se zase vypravili někteří řidiči nákladních aut.
4: Vidíte, jezdí kamiony přes náměstí, vůbec tady by se neměli ocitnout, takže to je naprostá chyba i toho řidiče, že nerespektuje dopravní značení a ještě o to víc to komplikuje, že zajíždí do těch centrálních uliček města a je to také o kázni těch řidičů.
1: Sám ale uznává, že když se doprava z mostu, kde denně projede kolem 20 000 aut, přesune na jiné trasy, dají se dopravní problémy očekávat. Libor Honzárek si nicméně myslí, že se doprava postupem času uklidní.
4: Ono možná za týden, za 10 dní to sedne, tak to tak bývá, ale tyto dny to bude tady doslova dopravní peklo v Havlíčkově Brodě.
1: Havlíčkobrodští radní současně rozhodli, že po dobu uzavírky mostu bude městská hromadná doprava zdarma. I to by mohlo provozu ve městě trochu ulevit. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešhoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Rock and roll ten žije dál, jak zpívala Věra Špinarová a Václav Neckář. Ovšem některá povolání, ta už nežijí, ta už neexistují. S jedním takovým nás teď ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina se známý Miroslav Marek ve svém pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Kdo to byli trhači kostic? Od dob prapradědů řada řemesel nebo živností, či spíše způsobu obživy, zanikla. Jedním takovým je trhač kostic, což vyznívá tak trochu jako pojmenování nějaké šelmy. Skutečnost je ale jiná. Dokládají to i dobová svědectví českých krajánků, kteří za prací doputovali až do opravdu vzdálených krajů. Šlo o řemeslníky, kteří zpracovávali surovinu pro výrobu korzetů, čili šněrovaček. Jimi se, zjednodušeně řečeno, stahoval pas. Byla to součást spodního prádla. Rozšíření korzetu bývá připisováno Kateřině Medičejské, manželce Jindřicha II. Francouzského, která v 50. letech 16. století prosadila zákaz širokého pasu u dvora. 350 let potom byl šněrovací korzet vystužený velrybými nebo železnými kosticemi hlavním prostředkem opory ženského těla. To, s čím trhači kostic pracovali, nebyly velrybí kosti, ale kostice z pružných rohových plátů, které mají kosticovití kytovci místo zubů. Trhači kostic roztloukali pláty na menší části a prodávali je výrobcům korzetů, krinolín, klobouků a slunečníků. Později s nástupem průmyslové výroby dosáhla spotřeba kostic takových rozměrů, že v 19. století byly některé druhy kosticovitých kytovců téměř vyhubeny. Tohle řemeslo se ale u nás v českých zemích nevyskytovalo. Trhači kostic žili pochopitelně tam, kde byl zdroj materiálu, takže hlavně v přístavních městech. Kam ovšem za prací doputovali i někteří čeští krajánci. No a zítra o obyčejném sítku.
1: Bejvávalo.

0: A věřím, že k lepší a pohodové náladě čtvrtečního dopoledne teď ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina přispěli Katrina and the Waves s písničkou Walking on Sunshine. Už máte program na víkend, který se blíží, tak pokud ne, mám pro vás jeden zajímavý tip, protože se v Jihlavě bude konat další ročník Eurojacku. Jihlavský amfiteátr ovládne právě o tomto víkendu, tedy v sobotu a v neděli adrenalin, síla, rychlost i neuvěřitelné dovednosti vrcholových závodníků z celé Evropy. Připraveno několik velmi zajímavých soutěžních disciplín, například přesekávání ležícího kmene, kdy závodník stojí na špalku uchyceném ve stojanu, který musí co nejrychleji přesekat, nebo házení sekirou na terč, což spočívá v tom, že závodník hází sekirou na kruhový terč. Sekira se ale musí během letu alespoň jednou otočit. No a těch disciplín je daleko víc. O tom všem si budeme povídat i zítra dopoledne s Jacqueline Sílovou, která je spolupořadatelka celého toho klání a myslím, že dorazí i nějací závodníci, tak zítra dopoledne mezi 11 a 12 si řekneme víc. Za pár minut se dozvíte něco víc v minutě pro zdraví o lécích na hubnutí.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: pro zdraví.
1: Jsou známé nějaké nové informace o lécích na hubnutí?
2: Dobrá otázka, přece jen jsou na trhu již nějakou dobu. Dobrá zpráva je, že účinkují. Ony působí na určité receptory v těle, takže člověk potom nemá hlad. Ani chuť, může dokonce trpět nechutenství, takže se do jídla spíše musí nutit. A tady je třeba zpozornět, protože člověk tělu dodá menší množství živin a velmi záleží na tom, jaké živiny to bude, aby se tělu dodalo všechno, co potřebuje. Dostatek kvalitních bílkovin, vitaminů, minerálních látek. Takže je docela žádoucí se i při užívání léku zajímat o způsob stravování. Nepočítat s tím, že léky všechno vyřeší za mě.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

Místo, kde v Národním parku České Švýcarsko před 2 týdny hořelo, už je bez zvýšeného dozoru hasičů a strážců parku. O půlnoci skončil nepřetržitý dohled nad požářištěm u Rynartic, nedaleko Jitřichovic na Děčínsku. Jak taková protipožární hlídka vypadá, si můžete v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina poslechnout hned po písničce, se kterou přichází Petr Novák. Jožakolář přeje příjemné a pohodové dopoledne.

0: Půlnoc udělala definitivní tečku za nedávným požárem v Národním parku České Švýcarsko. Skončila totiž doba, po kterou musela správa parku s pomocí 6 jednotek dobrovolných hasičů držet nad požářištěm neustálý dohled. Oheň se rozhořel zhruba na 100 hektarech v sobotu 2. května a víc než 500 hasičů s podporou 6 vrtulníků s ním bojovalo 6 dní. Od té doby kromě dobrovolných hasičů vyráželi pravidelně do terénu na protipožární hlídky i strážci parku.
1: To je jedna z posledních požárních hlídek. Strážce Miroslava Rohlíka. Vy jdete s dronem, tak jdeme na to.
2: Tak jo.
1: Na co se budete dívat?
2: Termovizí, jestli někde nemáme nějaké zahoření, nějaké doutnání.
1: A vy teda půjdete na hlídku ještě před půlnocí.
2: Jo, ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
1: Vysvětluje strážce parku, zatímco si prohlíží obrázky terénu, kterému posílá dron z výšky.
2: Takže nic, vypadá to dobře.
1: Na displeji se dívá taky mluvčí správy Národního parku Tomáš Salo. My jsme teď projížděli tím územím, které zasáhl požár a jako žilky se tady vinou hasičské hadice. Ty tu zůstávají?
3: Hasičské hadice by tu měly zůstat do pátku. Potom hasiči prakticky z více jednotek v Ústeckém kraji přijdou ta vodní vedení demontovat.
1: Mluvčí upozorňuje, že dostat kilometry hadic z náročného terénu nebude žádná legrace.
3: Bude to docela velká akce, na to je zapotřebí poměrně velkého množství hasičů, přijedou s nějakou technikou, často to jsou čtyřkolky a nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
1: Deštivé počasí napomohlo celkově klidné situaci na požářišti.
3: Poslední skryté ohnisko bylo objeveno prakticky před minulou sobotu.
1: Správa parku už upřesnila škody po požáru. Jenom na poškozených cestách se jedná o zhruba 10 milionů korun.
3: Pak na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun a ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na těch lesních porostech, které tady schořely.
1: Dodává Salov. Příčina požáru zatím stále není jasná. Správa parku už ale vyloučila, že by oheň vzniknul přirozenou cestou, tedy úderem blesku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.

0: Tady dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Pelhřimovská nemocnice získala od města další byty pro lékaře. Američan, který byl v Africe v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je v izolaci v pražské nemocnici. Hokejisté Česka vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Odpolední počasí bude oblačné, místy se výjimečně objeví srážky. Teploty nad 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi ve studiu i Tomáš Kolátor. Další 4 byty pro ubytování zaměstnanců nemocnice poskytne město Pelhřimov. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Nemocnice se poslední dobou potýká s nedostatkem lékařů na některých odděleních. Nabídka ubytování by mohla podle starosty Ladislava Meda z ODS pomoct s řešením této situace.
5: Nemocnice požádala o přidělení 4 bytů pro nově příchozí lékaře, takže zastupitelstvo tomuhle požadavku vyhovělo a nemocnici Pelhřimov přidělilo 4 byty. Dohromady už se jedná o 33 bytů pro pelhřimovskou nemocnici.
4: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3-týdenní karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
6: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
4: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů nadále bez příznaků. Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egina Ota. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával ji citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
7: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Ot vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa v hokeji 2026.
4: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do čtvrtého utkání skupiny ve Friburgu jako jasný favorit. V polovině zápasu ale otevřeli skóre Italové. Ve třetí třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Češi svého soupeře přestříleli 58-15. Výkony italského brankáře Damiana Clary vyzdvihuje obránce Jan Ščotka.
8: Jejich golman chytal skvěle, takže musí dát kredit, protože ten, co pochytal za zákroky navíc, já si myslím, měl kolem 60 střel a chytal fakt fantasticky, ale zase jsme si pořekli v kabině po druhé třetině, že to musíme zjednodušit a tlačit od brány a to si myslím, že jsme splnili.
4: K příštímu zápasu Češi nastoupí v sobotu odpoledne proti Slovensku.
3: Počasí.
4: Pelhřimově je 14 stupňů, v Dukovanech a při Bislavi 15. Dopoledne místy ještě polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Kolem poledne se můžou objevit přehánky, odpoledne už spíše výjimečně. K večeru mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na 101. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí porouchané auto. V opačném směru na Brno očekávejte zdržení. Od Velké Bíteše se tam tvoří nárazově kolona kamionu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krátce po 10. hodině vám přeji pohodové čtvrteční dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Umělá inteligence vstupuje do našich životů ze všech stran a pokud pomáhá, není proč se jí bránit. Pomohla i žákům jihlavské školy při výrobě nové učební pomůcky. Chcete vědět víc? Tak si poslechněte za pár minut dnešní příběh z Vysočiny.
9: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
10: No a samozřejmě pokračuje i příjemná a pohodová muzika pro dnešní den. Tohle je Anna K. a písnička, ta se jmenuje Nebe.

0: Hudební program Českého rozhlasu Vysočina za chvíli obstarají Karel Gott a Darinka Rolincová a jejich Zvonky štěstí, ale teď v 10 hodin 8,5 minuty přichází Irena Šarounová a dnešní příběh z Vysočiny.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Už druhý rok po sobě uspěli žáci Jihlavské školy ekonomiky a cestovního ruchu se svým příspěvkem v soutěži České televize. Letos budoucí novináři natočili reportáž o ukrajinské ředitelce základní školy, o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli a také o své práci na nové školní učební pomůcce. Právě ta se dostala na vítězné příčky.
2: Vstupuji do ateliéru, kde kolem stolu sedí studenti oboru žurnalistiky.
3: Anička, já jsem se chtěla naučit pracovat hlavně s kamerou.
4: Dominik, mě to zajímalo.
5: Líza, mě hodně baví focení a natáčení videí.
6: Viktorie, baví mě psaní.
7: Krištof.
8: Denča, jsem se jako chtěla zlepšit v práci s textem.
2: Jak vás tak poslouchám, tak každý něco a všichni dohromady dáte velké dílo. Vy jste se umístili v soutěži České televize se svou reportáží. O čem byla?
6: O vývoji člověka. A bylo to také o tom, jak nám při vývoji toho dokumentu pomáhá umělá inteligence.
2: Jsou tady i vaši učitelé, Jiří Čada, vy jste přes tu žurnalistiku?
9: Spíš přes ten psaný text. Tím je trápím od prvního ročníku, co, kdy, kde, proč. A kolega výtvarník.
2: Ivo Ondráček už tady otevřel notebook. Koukáme se na nějaké pravěké pozadí. Proč zrovna pravěk?
10: Učím jednak specializace z výtvarné výchovy, kde je výuka dějin povinná. Samozřejmě máme dějepis, kde taky učím a potřebuji

0: Máme jenom základní body, jak to má vypadat, jo? Že kmen pračlověku kráčí lesem, v dálce spatří kouř.
1: A tady už máme obrázky.
0: Otočím se ke grafickému tabletu a ty naši studenti sedí okolo a my společníma silama dáváme z toho dohromady nějaký takovýhle obrázek.
1: Vy jste si některé ty akce zkoušeli ve skutečnosti.
2: Pan Ondráček chtěl nakreslit obrázky co nejlépe, takže nás používal vlastně jako takovou předlohu.
1: Házeli jste oštěpem, pracovali jste s pazourky.
0: Tady to zrovna můžete vidět, že tady jedna pradívka dramaticky háže zapálenou větev, aby s tím odehnala vlky.
1: Vy jste házela větví?
3: Ano.
1: Šlo vám to?
3: Moc ne.
1: Ono vyrobit něco takového není nic jednoduchého. Co vás třeba překvapilo?
4: Že těch záběrů vlastně musí být mnohem víc, než co se použije.
1: A teď ta animace. Posloucháme zvuky pralesa. Opice nám tam zařvala, ptáci přeletěli.
0: Oni mě řeknou, jak mám nakreslit tu skicu. Na základě té skici já dodělám finální obrázek a ta umělá inteligence to rozhýbe za nás, což je ta nejstrašnější práce.
1: Jsme v další fázi tvorby té reportáže. Co se tady teď děje?
3: Musím tam zapsat anglicky, co se v tom má dít.
0: Napiš oheň. Na koho? Na vlka. Během kolika 60 vteřin nám to tady vygenerovalo 4-vteřinovou animaci, kterou já nebo nějaký velký tým by vytvářel možná celý pracovní den.
1: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 18 minut, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové čtvrteční dopoledne. Třeba ke kávě, kterou si teď v rámci svačiny možná vychutnáváte. Dnešním dnem začíná světový pohár horských kol ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. Letos se program rozšířil i pro děti. A co je čeká, to nám za pár minut řekne regionální stopař Adela Zachová.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označce, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhá dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rád

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě už dnes vypukne světový pohár horských kol. Letos jsou ale přidané i další akce. Ještě před dospělými závodníky mají svoji soutěž děti v rámci festivalu cyklistiky pro školy. My se teď do Vysočina arény přeneseme s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou, která nám o připravovaném programu zjistila více informací. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Organizátoři si pro děti připravili letos úplnou novinku. Už od 9 hodin jezdí na kole, na kterém plní různé dovednostní soutěže, většinou slalomy, nebo hrají vědomostní hry o sportu, zdraví a životním prostředí. Je tady zhruba 1500 dětí, takže musím říct, že je to doslova živo. A potom po skončení festivalu bude navazovat dětská tisková konference, kdy se z té velké skupiny dětí vybere 15 zástupců a ti se potom budou moci během půl hodiny ptát cyklistických profesionálů na jakékoliv otázky.
1: A co dalšího je na programu během světového poháru?
2: Těch závodů a doprovodných akcí je tady opravdu spousta, takže proto vypíchnu jenom pár. Třeba olympijské cross country, což je klasická jediná olympijská disciplína závodu na horských kolech, závod na technické trati plné překážek, rychlých sjezdů, náročných výjezdů a závodí se předem stanovené množství kol, které je pro každou kategorii různé, nebo také se pojede disciplína cross country short track, což je kratší dynamický závod na zhruba 20 až 25 minut. Závod je tedy na kratším, jednodušším okruhu s menším množstvím terénních prvků. No a nejdříve jsou vždy oficiální tréninky a potom samotné závody v mužské a ženské kategorii. Také vás čekají různé talk show nebo autogramiáda elitních jezdců. No a také se můžete těšit na známé osobnosti, jako je třeba Kateřina Neumannová, Eva Adamčíková nebo Iva Vřinec-Hradílek.
1: Výborně, pojďme tedy našim posluchačům připomenout, kdy a kam mohou na světový pohár horských kol dorazit.
2: Určitě program je přichystán od 21. května, tedy ode dneška, až do neděle ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě a časový harmonogram najdou posluchači na webových stránkách světového poháru horských kol.
1: Říká náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou jsme probrali světový pohár horských kol, který startuje ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. Díky za informace a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den.
0: Regionální stopař.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Michal David rozhodně nenapovídá. Já vám napovím, že za chvíli nás v hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina čeká kapela Katapult a písnička Někdy příště. Teď ale pojďme za babskými radami. Cibulový med uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti. Jak se tato zázračná směs připravuje, vás naučí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájejte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Délka za pohod někdy příště, legendární československá klasika z 80. let 20. století. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina, přeji vám pohodové čtvrteční dopoledne. Na trhu se začínají objevovat elektromobily, které nestojí milion a mají ambici oslovit širokou veřejnost. Jeden takový teď představila i mladoboleslavská Škodovka. Jak důležitou roli se hraje v budoucnosti největší české automobilky a co nabízí konkurence, tak právě to bude téma dnešního dopoledního biznesu za pár minut.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: záchranném bodu zpíval v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Sebastian. V Česku vyráběné elektromobily patří k nejprodávanějším v Evropě, ale sami Češi vůči nim zůstávají skeptičtí. Na registracích nových aut v Česku se elektromobily podle Sdružení dovozců automobilů v loni podílely necelými 10%, což je pouhá třetina proti evropskému průměru a jedno z nejhorších čísel v Evropě. Změnit by to už letos mohl nástup levnějších modelů s cenovkami začínajícími kolem 600 tisíc korun.
1: Svůj zatím nejlevnější model Epic představila teď mladoboleslavská Škodovka. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jána si právě od něj slibuje, že zlomí vlažný přístup Čechů k elektromobilům.
2: Je to auto, které je dostatečně velké, jak pro cestující na zadních sedadlech, tak má docela velký kufr, takže si myslím, že to je určitě auto, které přispěje k tomu, že se elektromobilita bude v Čechách rozvíjet.
1: Základní verze Epiku, která přijde na podzim, má stát jenom 619 tisíc korun. Tento týden představené silnější varianty ovšem k těm nejlevnějším patřit nebudou. Cenovka limitované edice First Edition dokonce překročí 900 tisíc korun. Za to slibují bohatou vnitřní výbavu. Dojezd až 440 kilometrů a rychlé dobíjení baterie z 10 na 80% kapacity za 24 minut. Podle odborníka společnosti EY pro automobilový sektor Petra Knapa bude mít ovšem Epic silnou konkurenci.
3: Takže malinko se zpožděním na trhu, který už mezi tím vlastně začal rychle růst, těch menších kategorií, těch segmentů A, B, kde mezi tím se velmi etabloval třeba Renault, Citroën, E3, Dacia Spring tam působí.
1: Korejská značka Hyundai už teď nabízí malý elektromobil Inster, který má cenovku pro firemní zákazníky dokonce jenom na 400 tisících korunách bez DPH. A přijít má i přímá konkurence Epiku, říká mluvčí Hyundai pro Česko David Pavlíček.
4: Model IONIQ 3, který jsme odhalili teprve nedávno, a na český trh se dostane ve druhé polovině roku 2026.
1: Epiku budou konkurovat i koncernoví sourozenci Volkswagen ID. Cross, ID. Polo a Cupra Raval. Ale největší konkurencí budou pochopitelně čínští výrobci, zejména vozy BYD vyráběné v Maďarsku a auta od Leap Motors dovážená z Turecka. Čínští výrobci totiž podle Petra Knapa z EY dokážou jít s cenou ještě výrazně níž, až ke 400 tisícům včetně DPH. Asijská konkurence také oslovuje mladší zákazníky atraktivním interiérem nabitým moderními technologiemi a displeji. Škoda šla u Epiku podle generálního ředitele Klause Zellmera úplně opačným směrem.
5: Doufám si říct, že velká většina lidí chce mít v autě méně rušivých vlivů, jako je nadbytek obrazovek, barev a dalších věcí, které vás odvádějí od toho, co opravdu chcete dělat, tedy řídit auto.
1: Jestli nová elektroauto auta s nižšími cenovkami a většími dojezdy skutečně Čechy přesvědčí, aby se přestali elektromobilům obloukem vyhýbat, ovšem není jisté. Vnímání elektromobility se i v Česku pomalu zlepšuje, ale například podle Petra Knapa stále platí, že 9 z 10 nových elektromobilů kupují firmy, ne individuální zákazníci. Tomáš Jiník, Český rozhlas.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Novém Městě na Moravě začíná světový pohár horských kol. Archeologové varují, že novela stavebního zákona může ohrozit cenné a mimořádné nálezy. Administrativa amerického prezidenta Trumpa tlačí na Palestince, aby stáhli kandidaturu na místopředsedu Valného shromáždění OSN. Odpolední počasí bude oblačné, místy se výjimečně objeví srážky. Teploty nad 20 stupňů. Pravidelné zprávy začínají. Vítá vás u nich Tomáš Kolátor. V novoměstské Vysočina aréně začínají klání elitních jezdců na horských kolech. Světový pohár potrvá až do neděle. Pořadatelé slibují účast největších hvězd. Pro závodníky je zastávka na Vysočině pravidelně jednou z nejoblíbenějších v celém seriálu, říká zástupce jednoho z týmu Petr Vlášek.
2: Je úplně někde na špičce toho, co vlastně ten mountain bikeový svět z hlediska pořadatelství může nabídnout. A myslím si, že i zcela právem se jako Nové Město stává často volený jako nejlepší svěťák sezony, protože to zázemí je tady unikátní a když počasí přeje a nashromáždějí se tady ty diváci a vytvoří tu kulisu, tak je to neuvěřitelný.
0: Chystaná novela stavebního zákona vadí archeologům a památkářům. Má totiž zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdražují a prodražují. Podle ředitele brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláše Komorociho ale můžou změny vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy.
3: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. A druhá stránka je, že ty záchranné archeologické výzkumy mají nějaké náklady a je potřeba rozumně ošetřit, kdo ty náklady ponese.
0: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místopředsedu Valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu totiž kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Mluvčí americké vlády se k informacím odmítl vyjádřit. Diplomatickou roztržku nechtěli komentovat ani Palestinci. Sport. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace ho vydá v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou. Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorada byl Martin Nečas. Na ledě byl ale pouze u dvou obdržených branek. Počasí. V Havlíčkově Brodě je aktuálně 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Dopoledne místy ještě polojasno, v průběhu dne ale převažující oblačno. Kolem poledne se můžou objevit přehánky, odpoledne už spíše výjimečně. K večeru mraky pozvolna ubydou. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor v Peleřimově v Humpolecké ulici. Silničáři tam provádí práce. Kolem jel i náš zpravodaj.
4: A je to tak blbě v zatáčce, tam něco dělají, takže se to tam řídí kivadlově, je tam pracovník stavby, mají tam světelnou šipku, ale když stojí kolona vozidel, tak se to dostane za další hrb, takže ta světelná šipka není stejně vidět. Takže ať si řidiči dají pak, a kdo tam jede, ať jede pomalu.
0: A mezi Tasovem a Lhotkou na Žďársku pak máme hlášenou nehodu auta a nákladního vozidla. Na místě jsou záchranné složky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 11. hodině a to znamená, že je čas a prostor pro našeho hosta. Tím dnešním dopoledním bude ředitel základní umělecké školy Jana Václava Stamice, Jindřich Macek. Pane řediteli, dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
5: Povídat si budeme, kromě jiného, o ZUŠ Open, což je velmi rozsáhlá kulturní událost. Už za pár minut.
7: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: odpoledne.
1: A tím dnešním je ředitel Jana Václava Stamice z základní umělecké školy, tedy Jana Václava Stamice v Havlíčkově Brodě, Jindřich Macek. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Já bych možná začal trošku od lesa, protože jméno vaší školy, jméno Jana Václava Stamice, se ve veřejném prostoru až tak často nevyskytuje. Všichni víme, kdo byl. Dvořák, Smetana, Janáček, Mahler, Gustav Mahler. Teď probíhá velký festival Gustava Mahlera Hudba tisíců. Kdo byl Jan Václav Stamice? Předpokládám, že to byl taky nějaký muzikant.
2: Jan Václav Stamic byl významný Stamic. Brodský rodák, který vlastně patří do období klasicismu a byl významným zakladatelem Mannheimské školy. Mm-hmm. Takže jsme vlastně po něm pojmenovali od 1.1.2012 základní uměleckou školu na základní uměleckou školu Jana Václava Stamice a vlastně nese toto hrdé pojmenování naše škola.
1: Výborně, tak už víme, kdo to byl a teď budeme i vědět, co je ZUŠ Open. Já jsem se našel na internetu, kde je napsáno, že to je nejrozsáhlejší kulturní událost. A když se podívám vlastně na ty programy, které probíhají opravdu po celé republice, kde se asi všechny základní umělecké školy do toho zapojují a zapojili, tak k tomu tak bude.
2: Určitě. Tak na Vysočině máme 25 základních uměleckých škol a většina z nich chystá své speciální osobní školní projekty. Ale potom si musíme uvědomit, že bylo i velice slavnostní zahájení přenášené na ČT Art. A to se vlastně uskutečnilo 13. května 2026 a proběhlo tento benefiční koncert s názvem Rytíři talentu ve španělském sále Pražského hradu. A i žáci z Vysočiny, například ze ZUŠ Střebíče, z naší ZUŠ JV Stamice, tak tam účinkovali.

0: asi základních uměleckých škol, že řekněme minimálně v půlročním předstihu už probíhá výběr jednotlivých účinkujících, potom jsou společné zkoušky. Je to podobné, jako když je třeba připravován projekt České filharmonie a ZUŠ. Takže to je opravdu velká a významná akce.
1: Já si myslím, a hlavně právě to zkoušení a vybírání. Jak moc třeba ty děti byly zklamané, když chtěli určitě každé děcko z té školy chtělo vystoupit na tom slavnostním zahájení, ale vy jste říkal, že tam byl samozřejmě pouze omezený počet. Jak to ty děti nesou, když jim řeknete, tak bohužel letos to nevyšlo.
0: Že to je taková prestižní záležitost a ti nejtalentovanější podají nominace přes své školy ředitele. A potom proběhne zkrátka výběr podle obsazení orchestru, sboru a dalších účinkujících. A zkrátka zase musíme si uvědomit, že velké projekty se snažíme dělat každoročně, ty významné. A i na závěr, až se budeme loučit, tak vzpomeneme i ten připravovaný obrovský projekt v Senátu, který bude vlastně jakoby zase vyvrcholení celého festivalu. A to bude na Den dětí 1. června. A je řada příležitostí, aby mohli své umění uplatnit buď nyní v projektech, které už běží, anebo v projektech budoucích.
1: Ještě poslední věc, než ukončíme první část našeho povídání. Já jsem kdysi dávno chodil do lidové školy umění. Liší se ta lidová škola umění nějak zásadně, nebo lišila se od těch dnešních základních uměleckých škol, když si to takhle promítneme? To je čistá otázka, která zajímá mě, protože, jak říkám, já jsem kdysi dávno také navštěvoval Lidušku tenkrát.
0: Rozumím otázce. Určitě základní umělecké školy vznikly a vlastně vykonávají tu agendu a to poslání, které kdysi měly lidové školy umění. Mm-hmm. Ovšem v dnešní době si musím uvědomit, že se vše více profesionalizovalo. Klademe velký důraz na komorní hru, společné muzicírování. To znamená, že žáci, kteří chodí třeba na klasickou kytaru, tak potom chodí i do kytarového souboru. Jsou vzděláváni v hudebně teoretických předmětech. Takže myslím si, že ta dnešní doba, že se snažíme kvalitněji a kvalitněji učit.
1: Říká dnešní host, ředitel základní umělecké školy Jana Václava Stamice z Havlíčkova Brodu, Jindřich Macek. Za chvíli budeme pokračovat povídání, hlavně samozřejmě budeme probírat ZUŠ Open, nejrozsáhlejší kulturní událost.

0: Chris de Berg, Dáma v červeném, Lady in Red. Já tady nemám ve studiu Českého rozhlasu Vysočina dámu, ale pána sympaťáka ze základní umělecké školy Jana Václava Stamice, přímo jejího ředitele Jindřicha Macka, a povídáme si o nejrozsáhlejší kulturní události, což je ZUŠ Open. To je akce, na které se podílí několik stovek základních uměleckých škol z celé České republiky, a pan ředitel teď pro nás má jednu zajímavou pozvánku už na zítřek, jestli se nepletu.
1: Ano, je to skutečně mimořádný koncert, který děláme duchovní hudby v podání žáků základních uměleckých škol našeho kraje Vysočina. Je to vlastně takový společný krajský projekt a speciálně zaměřený na duchovní tvorbu, protože to je v mimořádném prostředí poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. A koncert bude zítra začínat, tedy 22. května od 18 hodin. Co je zajímavé, že nad projektem převzali osobní záštitu pan hejtman kraje Vysočina, pan inženýr Martin Kukla, také paní magistra Irena Polhoukalová, ředitelka ZUŠ Open, která tam bude osobně. A také se dostaví pan senátor inženýr Josef Klement. A celkem do tohoto projektu vlastně nominovalo své žáky a uspěl v těch nominacích 7 základních uměleckých škol našeho kraje. A jestli mohu posluchačům říci, z kterých škol budou žáci hrát, tak například samozřejmě ZUŠ Žďár nad Sázavou, domovská základní umělecká škola, které patří poděkování za pomoc v přípravách v místě. Potom z naší základní umělecké školy Jana Václava Stamice, ze ZUŠ Telč, také ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec, ze základní umělecké školy Bystřice nad Perštejnem, ZUŠ Jana Šturzy Nové Město na Moravě a také ze ZUŠ Žirovnice.
0: Vy jste říkal, že uspěli v nominaci ty školy nebo ty účinkující. Jak taková nominace vypadá? Jak to funguje, výběr na takovouhle prestižní akci, na takovýhle prestižní koncert?
1: Tak ředitelé škol nominovali vlastně své návrhy zaměřené na duchovní tvorbu, protože samozřejmě celý koncert musí být pod církevním schválením, protože mluvíme o památce UNESCO, skutečně významném poutním kostele, a to obnáší i tuto agendu.
0: A jaký program je tedy připraven na zítřejší den? A možná jsme ještě neřekli, od kolika hodin celá akce vypukne.
1: Bude to od 18 hodin a bude to zároveň nejenom hudební vystoupení, ale také tam bude v úvodu taneční obor ze ZUŠ Žďár nad Sázavou. A potom mezi nástroji, které tam zazní sólově, například klarinet, harfa, loutna, akordeon, klarinet, fagot a různé komorní soubory, trumpetové trio, flétnový soubor, potom tam bude pěvecké vystoupení a klarinetové kvarteto. Takže to všechno vás čeká a moc se na koncert těším.
0: Tak to bude paráda. A kolik celkem účinkujících se zítra divákům představí?
1: Tak teď jste mě dostal do úzkých,
0: ale
1: bude to jistě několik desítek, předpokládám 30-40 dětí.
0: Tak to bude úžasná záležitost, takže zítra, pokud máte čas, chuť a náladu a chcete si poslechnout skvělou muziku v nádherném prostředí, tak od 18 hodin jste zváni na Zelenou horu, do Žďáru nad Sázavou. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Další pozvánky a zajímavá informace o festivalu ZUŠ Open nás čeká za chvíli, teď pojďme zase za muzikou. Tohle je Valdemar Matuška a jeho Slavíci z Madridu.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

0: host dobrého dopoledne.
1: A dnešním hostem je ředitel základní umělecké školy Jana Václava Stamice z Havlíčkova Brodu, Jindřich Macek. Ještě jednou vás zdravím a přeji hezký den.
2: Hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu.
1: My si dnes povídáme hodně o akci ZUŠ Open a já jsem si našel na internetu taková zajímavá čísla, protože se do ní zapojilo nebo zapojuje 492 základních uměleckých škol z celé České republiky a vystupuje nebo se podílí na tom 251 tisíc žáků. Což je neuvěřitelné číslo a jak říkám, smekám klobouk, protože to zorganizovat, vymyslet, dát to dohromady a hlavně zafinancovat taky, to je obrovská práce.
2: Tak velké poděkování třeba u nás na Vysočině patří samotnému kraji Vysočina, které podporuje ZUŠky a podporuje i samotný festival a pochopitelně i samospráva měst a obcí, protože třeba náš zřizovatel město Havlíčkův Brod nám také pomáhá, podobně i vlastně město Přibyslav, kde máme velikou pobočku. Takže je to taková vlastně kooperace všech zúčastněných a snažíme se ty programy udělat co nejhezčí.
1: A o jednom takovém hezkém programu teď budeme mluvit, protože si vy sám konkrétně můžete pořádně přihrát svoji polivčičku, abych tak řekl, protože i vy jako vaše základní umělecká škola také organizujete jeden program, tak nás s ním teď můžete trošku seznámit.
2: Tak my chystáme vlastně velké ZUŠ Open na Havlíčkobrodsku v příštím týdnu. A ve středu 27. května na Havlíčkově náměstí, na vlastně venkovním pódiu na hlavní tribuně, tak budeme v čase od 14 do 16 hodin a možná i déle hrát k poslechu. A mě samotného od počátku vzniku festivalu jsem ho podporoval a vstoupil se do něj velmi aktivně, protože mě fascinovalo právě to, že můžeme cílit nejenom na lidi, kteří za námi vlastně přijdou a vědí o tom, že to bude. Ale pokud koncertujete na náměstí v odpoledním čase, tak zkrátka zastihnete i třeba někoho, kdo spěchá do banky si vybrat peníze, někoho, kdo si jde něco nakoupit, nebo si sedne na kávu a najednou se zaposlouchá a slyší zajímavé výkony a začne se zajímat, uslyší i tu tvorbu, kterou děti dělají. A skutečně třeba na naší základní městské škole 2/3 dětí z těch téměř 600 žáků tak chystají a připravují se na vystoupení. A to buď v komorních souborech nebo solově. A je to pro ně velká zkušenost i na pódiu. Takže já nejvíc mě baví právě tady ty veřejné na otevřeném prostranství akce. A pro děti to je velká zkušenost třeba práce s mikrofonem, protože to nejsou často zvyklí a mohou hrát třeba i klasickou věc, krásnou, ale vyzkouší si to, jaké to je třeba na pódiu s přizvučením.
1: Vy sám jste určitě také muzikant, předpokládám, jinak byste nebyl na pozici, na které jste.
2: Já jsem zapálený hudebník a loutnista český, ale samozřejmě určitá zajímavost je, že jsem i vlastně absolvoval výuku na tehdejší lidové škole umění v Havlíčkově Brodě i ve výtvarném oboru. Já jsem vlastně dělal výtvarný obor a hudební obor a teprve na konci svého studia, když jsem šel na konzervatoř, tak jsem se rozhodl pro hudbu.
1: A vy sám také máte ještě čas a prostor vystupovat třeba s dětmi?
2: Také vystupujeme. Budeme například hrát s dětmi na Stavbě Vysočiny v komorním souboru kytar. Ale jako loutnista mám například koncert tento víkend na Ostravsku.
1: Výborně, tak tam pozdravujte. No, každopádně bychom mohli ještě jednou zopakovat, kdy a kde přesně se uskuteční vystoupení v Havlíčkově Brodě na náměstí.
2: Tak budete ve středu 27. května v čase od 14 do 16 hodin a v 17 hodin na to ještě naváže výstava výtvarného oboru a sice absolventů výtvarného oboru těch nejstarších žáků, kteří odcházejí na další studia na střední a vysoké školy a ta potom bude v Dolní ulici na vlastně v pasáži Lucern. Takže v pasáži Světluška, pardon.
1: Takže návštěvníci se rozhodně mají na co těšit. Příští středu v Havlíčkově Brodě v centru to bude žít díky ZUŠ Open a díky základní umělecké škole Jana Václava Stamice. Těšíme se na to.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Vysočina zůstává i nadále mým hostem ředitel základní umělecké školy Jana Václava Stamice z Havlíčkova Brodu Jindřich Macek. My jsme už tady probírali zajímavá fakta. Já než vám dám slovo a zase jednou zajímavou pozvánkou, tak bych chtěl taky několik zajímavých čísel k tomu z už úplně říct, už jsem říkal, kolik žáků, kolik škol. A dočetl jsem se, že vlastně už jsme to i nakousli, že většina vystupujících a účinkujících je z hudebního oboru, 65%, 20% výtvarný obor, 11% taneční obor a 4% literárně dramatický obor. Odpovídá to tak zhruba tomu, co se třeba na těch zuškách učí aktuálně, že největší zájem opravdu je hudba, pak je výtvarka, pak jsou tanečníci a pak jsou literárně dramatičtí umělci.
1: Tak početně naše základní umělecká škola by byla asi v tom takovém standardu, že skutečně máme nejpočetnější hudební obor, velmi silný výtvarný a potom literárně dramatický a taneční. Ale i tyto menší obory, třeba ten taneční obor, také v Havlíčkově Brodě zapojíme. A jak jsem zval na výtvarnou výstavu, která proběhne vlastně v závěsu po tom velkém vystoupení na náměstí, tak výtvarný obor jak je velmi aktivní. Já vás chci pozvat moc na velice speciální akci a to bude o den déle, to znamená ve čtvrtek 28. května. Ve stejném čase o 14 hodin odpoledne tak budeme připravovat minimálně 2- až 3hodinový program v areálu koupaliště v Přibyslavi.
0: A to je velmi zajímavé, protože v areálu koupaliště bych očekával třeba nějakou diskotéku nebo nějaký popík třeba, ale že tam vlastně bude vystupovat základní umělecká škola, tak to je opravdu, řekl bych, zajímavá informace. Koho to napadlo nebo proč právě koupaliště v Přibyslavi?
1: Tak teď už to budeme realizovat po třetí, tuto myšlenku, a která se již osvědčila. A když si s tím přišlo vedení města Přibyslav, a která nám vlastně zajišťuje pódium, zvučení, podporuje kulturní zařízení města Přibyslav. A úžasné na tom je, že je tam vybudované perfektní zázemí. To znamená, že účinkující, rodiče, veřejnost, tak mají samozřejmě dostupné v blízkosti toalety, je tam zajištěno občerstvení, a lze tam, pokud vyjde počasí, což je jediné, co je důležité, tady u těch veřejných akcí ve vnějším prostoru, tak je to nádherná akce. Že si odpočinete, zaposloucháte se a vidíte celý přehled všech možných oborů, které vyučujeme.
0: A to koupaliště už je v provozu? Bude v provozu?
1: Já myslím, že koupaliště v provozu není, jo. Ale můžete se dívat na vodní plochu.
0: A to, což uklidňuje, spousta lidí miluje sedět, koukat se na vodu a když tomu ještě bude hrát krásná muzika, tak to bude velmi romantické a poetické, přímo bych řekl, slovy pana Hrabala.
1: To znamená, že chci moc všechny posluchače pozvat, kdyby byli poblíž Přibyslavy, tak ve čtvrtek 28. května ve 14 hodin začínáme. A uslyší například kytarový soubor velký, sbory školní a spoustu solistů a komorní tvorby.
0: Tak to je opravdu velmi zajímavá a unikátní pozvánka. No a myslím, že ještě máte jedno eso v rukávu připravené, abych tak řekl.
1: Velké eso v rukávu je potom samotný poslední závěrečný slavnostní koncert ZUŠ Open, a to ve Valštejnské zahradě v Senátu České republiky, že už od odpoledne bude probíhat celý odpolední program a večer bude velmi vlastně připravený sofistikovaně závěrečný koncert a to celé bude v pondělí 1. června na Den dětí. A za naši vlastně krajskou sekci všech uměleckých škol, tak letos tam vystoupí ZUŠ Jihlava, která ve spolupráci se ZUŠ Přelouč nacvičuje společný program, který také bude předveden v Praze 13. června na soutěži a potom v červenci v holandském Kerkrade. Takže dechový orchestr žáků ZUŠ Jihlava nás bude reprezentovat na tomto závěrečném finále ZUŠ Open v Senátu.
0: A to bude od kolika hodin? 1. června, to jsem zaregistroval, na Den dětí.
1: Já předpokládám, že už od 14 hodin bude možné vlastně se zaposlouchat a procházet se zahradami Senátu.
0: a k tomu krásnou muziku vnímat a užívat si to všechno. Já vám děkuji za ty nádherné pozvánky, protože hudba je prostě náš společník celoživotní, abych tak řekl. Člověk se narodí a už vnímá muziku a vlastně i když se loučíme z tohoto světa, odcházíme, tak nám také nějaká muzika většinou hraje. Je to tak.
1: Je to tak.
0: A já vám moc krát děkuju, že jste byl naším dnešním hostem. Jan Václav Stamice, to je osobnost Stamic, abych to řekl správně, je osobnost, po němž byla pojmenována základní umělecká škola v Havlíčkově Brodě a odtud k nám přijel její ředitel Jindřich Macek. Já vám moc krát děkuji, přeji krásný zbytek dne a držím palce, ať se všechny ty akce, o kterých jsme se dneska bavili, vyvedou na jedničku s hvězdičkou. A v té Přibyslavi, v tom bazénu, hlavně ať neprší.
1: Jo, děkuju moc a mějte krásný den.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

sobotu a neděli se v Jihlavském amfiteátru bude konat mezinárodní mistrovství Evropy těch nejlepších sportovních dřevorubců současnosti Eurojack 2026. A naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zítra po 11. hodině bude jedna z organizátorek, je Jacqueline Sílová, a možná sebou vezme i nějaké závodníky, statné dřevorubce, tak nezapomeňte poslouchat. Těším se na vás za chvíli zprávy v poledne ve 12 hodin. No a po nich Jarda Hypochondr a písničky pro Vysočinu. Jožka Kolář přeje krásný den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Jihlava si připomíná popravu kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Skončil nepřetržitý dohled nad místem, kde v Národním parku České Švýcarsko před třemi týdny hořelo. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky ze špionáže pro Rusko. Muž se chce odvolat. A bude oblačno s teplotami do 23 stupňů. Je pravé poledne a přichází taky čas na zprávy s Jakubem Divišem. Sedmdesáté páté výročí justiční vraždy kněze Jana Buly si připomněli věřící v Jihlavě. Duchovní byl popraven na základě rozsudku ve vykonstruovaném procesu k takzvanému babickému případu. Včera večer se v kostele Povýšení svatého kříže konala bohoslužba. 6. června pak budou Jan Bula společně s Václavem Drbolou v Brně blahořečeni. Jihlava do té doby chystá ještě několik připomínkových akcí.
3: Například v aule Vysoké škole polytechnické v Jihlavě se bude 25. května natáčet podcast Přepište dějiny. Historici Martin Groman a Michal Stehlík budou mluvit o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi v případu babických vražd. Zavražděné kněží připomene i doprovodný program Noci kostelů. V Jihlavě bude připravená výstava a dojde i na čtení dopisů Jana Buly. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Oheň se tam rozhořel v sobotu 2. května a hasiči s ním bojovali 6 dní. Strážci parku pak museli místo ještě 2 týdny hlídat. Pomáhalo jim 6 jednotek dobrovolných hasičů.
4: Na předposlední požární hlídku s dronem se ve středu večer vydal strážce Miroslav Rohlík.
5: Ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
4: Na místě ještě zůstávají kilometry hadic, pro ty si hasiči přijedou v pátek, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
6: Přijedou s nějakou technikou čtyřkolky, nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
4: Správa parku už začala sčítat škody po požáru, přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Otta. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
7: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Ot vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Dál jde Linda Fruvirtová, která porazila domácí Ponšetovou 2-0 na sety. Uspěl i Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj ho dělí jediná výhra. Naopak v Paříži končí Zdeněk Dolář a Dominika Šalková.
2: Počasí.
1: Přibyslav 14, Nedvězí 15 a Jihlava 16 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Čtvrtek bude oblačný a místy se mohou objevit přehánky. Večer mraku ubyde a teploty dnes mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor dejte na D1 ve směru na Brno, zhruba kilometr 109 u Větrného Jeníkova, pohybují se tam srnky u dálnice, kvůli oplocení nemají kam utéct. A potom od Velké Bíteše kilometr 160 až do Brna počítejte s lokálními kolonami, hlavně kamiony v pravém pruhu to mají až na 2 hodiny, osobními auty projedete rychleji. A ještě jednou, u Velké Bíteše kilometr 164 ve směru na Brno leží pneumatika v jízdním pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu na vaše přání, tak zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku, anebo pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Musíte nejdřív napsat slovo píseň, udělat mezeru, pak krátkou zprávu. A nebo jsme na internetu, adresa je vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte na to, pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou.

0: starší svobodná slečna žaluje naproti bydlícího muže, že cvičí nahý ve svém pokoji a že jí to pohoršuje. Obžalovaný se však brání. Prosím vás, ale z pokoje té slečny ke mně není vůbec vidět. A slečna, ale ano, je, jen si zkuste vylézt na skříň.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: No a na telefonu Božinka z Předína, nazdár.
3: Ahoj, tak já bych chtěla k dnešním krásným narozeninám naší Jolance Křikavový, je to přítelkyně našeho vnuka Mariana. Tak Jolanko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to přeje Marian a dcerušky Baruška a Štěpánka ti posílají velkou pusu a celá velká rodina ti přeje všechno nejlepší.
2: A já se přidávám taky, všechno nejlepší.
3: A posílám tady tu písničku všem regionákům a lidem.

0: proti sobě v parku po cestě a oba za sebou táhnou pravou nohu. Jeden se na druhého s porozuměním podívá, ukáže si na nohu a praví: Kuwait, 1993. Druhý ukáže palcem za sebe a říká: psí exkrement 10 metrů zpátky.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání a na telefonu už čeká František Střeště. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj, dobrý den. Ono to není, já vás všechny zdravím, ono to není žádná legrace, když do toho exkrementu vstoupíte a když si to ještě donesete domů nebo k někomu na návštěvu, proč mají dáte mu to pocit bytě, to je radosti potom, to je opravdu radost. No, tohle to znám velmi dobře. Já vás teda ještě znova zdravím. Já jsem včera, přestože už skoro 2 roky nechodím sem na vozejku, tak přátelé až z Peřinova pro mě přijeli, naložili mě i do auta i s tím vozejkem, dovezli mě v Češky stojí cirkus. Prožil jsem nádherný, krásný odpoledne, skutečně představení, úplně to jsem valil oči, co všechno ty lidi dokážou, co to stojí úsilí, co to stojí dřiny.

0: a pak když přijde pár diváků, to je jako tohle, já bych teda chtěl, nevím, jestli se to může nebo nemůže, kdo může té třešky, přijďte do cirkusu, jsou tady ještě do neděle, každý den, dneska, zítra, od pěti odpoledne, sobotu snad ve tři, nebo kdy v neděli v jedenáct, pak jedu do Hornice Rekve. Opravdu, já jsem navštívil strašně cirkusů v mnoha městech, nejenom u nás, ale v cizině, a opravdu se mi to líbilo, takže já si tohleto, jinak zdravím teda všechny, co to poslouchají, a dali bychom si písničku od Volka Polívky, Šaškové počmárání. Děkuji pěkně a přeji všem příjemný den.
1: Ano, Františku, děkuju za tip. Možná taky vyrazíme do Třeště, do cirkusu, je to dobrý tip. No a dáme právě Šaškové počmárání, takovou cirkusáckou trošku z manéže. Volka Polívky.
0: Jasně, děkuju moc.
1: Čau.
0: Čau.

0: Tenhle ten je ze života, jo. To mi vykládal kamarád, co se mu stalo. Přišel takhle z hospůdky domů, neměl navařeno a tak chtěl jako před manželkou zamachrovat, takže si udělá večeři. Vyndal špagety, dal je do kastrolu, no a šel se dívat na televizi. Za chvíli se vrátil do kuchyně, no a vidí špagety pořád tvrdý, no tak zase se šel dívat na televizi. Po hodině se vrátil, špagety pořád tvrdý, pak se vrátil po dvou hodinách, špagety tvrdý, pak přišla manželka a říká, ty seš úplně blázen, ty tady vaříš špejle.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
0: Tak Mirko, nevaříte taky špejle, krásný den.
2: Ne. Takhle, já dneska bych chtěla poslat písničku, protože mají dneska svátek všechny Moniky a Moničky a já mám jednu doma, jednu vnučku, Moničku mám doma, tak bych chtěla poslat písničku jí a zároveň by ta písnička byla i pro její mamku, která včera úspěšně odmaturovala, což mám velikánskou radost. A takže jim přeju hlavně hodně zdraví a ať se jim v životě splní všechno, co si přejou. A dej tam písničku, na které jsme se domluvili.
0: Ano, toulavá Sebastian, je to tam?
2: Mhm, tak jo, děkuji ti moc. Tak jo, ahoj.
0: Čau.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral budou hosty

0: tradiční muzejní noc do Palařimova.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A mám tady další přáníčko. Ahoj Jardo, tak co říkáš na včerejší hokej? Já dostal málem infarkt, člověče, já taky. Vždyť jsme málem prohráli s nejslabším týmem ve skupině. Musí ho ještě zabrat, jinak jedeme domů. Tak tam, Jardo, hoď něco na uklidnění, třeba činasky a víno, Vašek. Tak Vašku, jestli to víno pomůže, tak to dám dvakrát. Každopádně infarkt jsem dostal málem taky. Ale vzpomeň si, třeba na rok 2010, to jsme měli taky takový slabší tým bez hvězd. Taky jsme na začátku takhle to hráli hrozně mizerně, no a nakonec jsme měli zlato. Tak třeba půjdeme na to a dostaneme zlato. Teď to víno.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání, jak jinak. Pokud chcete někomu dělat radost, zavolejte na číslo 22 155 49 99. Mám tady další přáníčko. Jardo, prosím tě o písničku. Zřejmě letos nikde nejsou kytky od Marie Rotrové a pošli to mý Zdeničce do Třebíče. Posílám.

0: Babička se přihlásila na univerzitu, doklady měla v pořádku, zkoušky udělala a taky přijali. Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. Prosím vás, milá paní, na co vám bude v penzi ta vysoká škola?
1: To nedělám pro sebe, ale kvůli dědovi.

0: ještě jednou se pomilovat s nějakou studentkou.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A na telefonu už čeká Hanka z Jihlavy. Ahoj.
2: Ahoj. Jak se máš?
0: Já se mám výborně. A co ty?
2: Taky to jde. Akorát, že nechodím.
0: Ježkovi oči. No tak...
2: Jednu koleno zblbli operací a druhý koleno stářím.
0: Ježkovi oči. No tak ono to je potřeba trošku rozhýbat. Tak to zkuš nějak rozcvičit.
2: No, to já už cvičím 3 roky, víš, já už jsem byla na operaci 19. roce. A teď mi prvá řekl, že chodit nebudu, takže nevím, co se z toho vybrat.
0: Pane jo, co zahrajeme za písničku a komu ji pošlem?
2: Zahrajeme písničku Haleluja s Jordanem Kohanem.
0: Ano.
2: A pošleme jim vícero Mirkovi, Petříkovýmu, synovi, vnoučkovi a vnoučkovi byla o velikonočních zábavách, protože toho nejvíce fasoval a nemohl to umíst, tak to tahnul za sebou, přestože mu nabízeli pomoc, že si na tu kolonu nešli sami, jo. A on jim řekl, že je to jeho.
0: Panečku.
2: Tak mu nepomohli.
0: Panečku, tak jo, je to tady. Leonard Cohen, haleluja, měj se krásně.
2: Počkej, ještě trochu ti povím. Poslala bych písničku SOS 158, 155, 156, 150, hasičům, elektrikářům, kominíkům,
0: popelářům, ještě zapomněla z popeláře.
2: Popeláře se říkám.
0: Jo, jo,
2: popelářům.
0: Tak jo, hele, tak krásný den ti přeju a jdeme na to. Čau, čau.
2: Počkej.

0: Já vám něco řeknu. Já jsem zjistil, že mám docela rád veganské jídlo. Je to taková dobrá příloha k masu.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání je krátké. Jardo, máš tam Atlantidu? Mám. Miroš Biro.

0: Edo, řekni fór.
1: To si takhle povídají dvě holčičky. Hele, Jano, věříš na záhady? No, věřím. Zrovna před týdnem, když měla maminka noční směnu, jo, byla u nás na návštěvě teta. Spala v obýváku pod lustrem a ten se utrhnul a spadl. No a co je na tom záhadného? No, záhadného je to, že se jí vůbec nic nestalo, ale tatínek si potom v koupelně vytahoval ze zadku střepy.
0: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání. Mám tady další dobrý den. Prosíme o zahrání písničky Kulatá od Jardy Hypochondra pro naší vedoucí díky kolektiv ze skladu. Tak jo, tak Jardo, hrej.

0: vyjednávají náboženské potřeby a říká: prosím vás, já bych prosil jedno to letadýlko. Ale Pepičku, to nejsou letadýlka, to jsou svaté kříže. Aha, tak mi dejte jeden s tím pilotem.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, a mám tady další přání. Jardo, máš tam prosím tě houby magický od kabátu? Jasně, nazbírám, pošlu, to bude ratata. Už to hraje, už to hraje. Už je to tady.

0: Blondýnka je poprvé sama na pokoji v hotelu. Brzy ráno volá kamarádce. Hele, já jsem uvězněná na pokoji. Já se nemůžu dostat ven. Jedny dveře vedou do koupelny, jo. Jedny do šatny. No a na třetích visí visačka nerušit.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a tady jsou všechna splněna. Já se s váma loučím. Mějte se, smějte se. No a zase v pondělí příští týden po 12. hodině po zprávách s vámi Jarda Hypochondr v písničkách na přání. Čau, čau. Znáš

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Evropská komise se kladně vyjádřila k dostavbě Dukovan. 20 lidí čelí obvinění kvůli machinacím s veřejnými zakázkami v Havířově. 5 příbuzných amerického lékaře nakaženého ebolou už je taky na klinice v Berlíně a bude oblačnost teplotami do 23 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte. Výstavba dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany je v souladu s cíly smlouvy Evropského společenství pro atomovou energii. Toto prohlášení vydala Evropská komise, která posuzovala, jestli je plánovaná stavba v zájmu Evropské unie. Elektrárna Dukovany 2 tak podle mluvčí Alice Horákové dostala další důležité razítko.
2: Stanovisko není právně závazné v tom smyslu, že by investici povolovalo nebo zakazovalo, ale má velkou politickou váhu. Často se totiž používá jako podklad při posuzování státní podpory nebo v dalších řízeních na úrovni EU, ale také například pro povolení k výstavbě.
1: Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibhej. Podle policie v případu jde o zmanipulované zakázky z let 2022 a 2023 v hodnotě celkem 100 milionů korun. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Kriminalisté je všechny stíhají na svobodě. Mezi obviněnými jsou podle informací Českého rozhlasu zástupci stavebních firem a taky bývalý politik z hnutí ANO Robert Masarovič. Německo přijalo po americkém lékaři nakaženém virem ebola taky jeho příbuzné. V noci na dnešek o tom informovalo spolkové ministerstvo zdravotnictví. Manželka infikovaného lékaře a jejich děti jsou taky na klinice Charité v Berlíně.
3: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v 29členné nominaci české reprezentace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Oba byli po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slávie. V listině jmén trenéra Miroslava Koupka ale nechybí. Nováčky jsou Hugo Sochůrek, Christopher Kabongo a Alexandr Sojka. Finální nominace na šampionát bude známá po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května. Počasí. V Pelhřimově teď naměříte 17 stupňů, v Chotěboři 18. Čtvrtek bude oblačný, místy se mohou objevit přehánky. Večer mraků ubude a teploty dnes mezi 20 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Prahy do Brna od 9 křížů kilometr 168 stojí kamiony v pravém pruhu, osobní auta v levém jedou rychleji a v opačném směru do Prahy na kilometru, na kilometru 78 u Hořic stojí vozidlo v odstavném pruhu a mohou se tvořit kolony.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den a děkuju za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Vím, proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo, že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá, je tam dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: těžký. Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem.
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný, nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i,

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety vystřelovače.
0: Tak ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce? No, ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy. A přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ta,

0: ty nervíky pracovaly. A říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte. Prostě tam je takovej, jako se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby to, ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
1: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
0: Ano, ano. Já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou. Strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává. Jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty. A je, nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše, větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
1: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
0: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
1: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
0: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář v uvozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
1: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže to musí být
1: tak.
0: A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022, já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže byste měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Je tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila
1: ve
0: Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radostí a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřebovala všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno a jmenuje se nebo nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu a jednou tam si nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím... Ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě, nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že no, a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako, co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to. Řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru té zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to, to, to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do Pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No, já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu,
0: nahoru.
1: Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. To, no, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla. A jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Taky tu Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako tak myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umím. umíte a ten váš vám vypadne.
1: A co to nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysočina Arena u Nového Města na Moravě hostí elitní závodníky na horských kolech. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Masopust končí ve funkci, požádal o převelení na jiné místo. Ukrajinské drony opět zasáhly rafinérii v ruské Syzrani a zítřek bude převážně oblačný s teplotami až 24 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Jakub Diviš. Světový pohár horských kol dnes začíná v Novoměstské Vysočina aréně. Závody potrvají až do neděle. Podle mluvčího akce Jana Němce očekávají pořadatelé i díky předpovědi slunečného počasí na celý víkend návštěvu mezi 20 a 25 tisíci diváky.
2: Předpověď je vynikající a zprávy, které přišly od mezinárodních týmů, tak jsou taky dobrý, protože přijede jak Tom Pitcock, tak Matěj van der Poel a to jsou pro diváky velký lákadla.
0: Program dnes zahájili před několika minutami oficiálními tréninky. Po 17. hodině odstartují junioři a juniorky. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Masopust požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Šéf rezortu mu vyhověl. Ústřední vojenskou nemocnici zřizuje ministerstvo obrany. Ředitele proto jmenuje i odvolává právě ministr. Kde bude Masopust nově působit, zatím není jasné. Českému rozhlasu to řekla mluvčí nemocnice Andrea Štorchová.
3: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
0: Ministerstvo uvedlo, že teď na pozici šéfa nemocnice vypíše výběrové řízení. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie. V kauze falešných posudků obvinila 10 lidí. Dvoudenní badatelská konference žáků základních škol na téma životní prostředí dnes začíná v Jimramově na Žďársku. Zapojí se do ní celkem 24 škol z Česka a Slovenska, včetně tří z Vysočiny. Děti budou prezentovat vlastní výzkumy z oboru ochrany přírody. Od 16 hodin bude navíc v tamním parku připravený program pro příchozí, pokračuje spoluorganizátorka konference Vendula Jansová.
4: A kromě žákovských stánků v parku budou mít aktivity připravené i odborníci, například pan docent Martin Rulík z Univerzity Palackého v Olomouci, tam bude mít připravenou nějakou aktivitu na chráněná krajinná území České republiky.
0: Ukrajina pokračuje v útocích na ruská ropná zařízení. Nepilotované letouny opět zasáhly rafinérii v Syzrani v Samarské oblasti Ruské federace. Podle tamních úřadů zahynuli dva lidé.
5: Amatérské záběry zveřejněné na telegramovém kanálu Exilenova zachycují přímý zásah rafinérie v Syzrani, 700 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už ukrajinské drony tímto způsobem v posledních týdnech zničily 10% všech ruských kapacit na zpracování ropy. Běloruské ministerstvo obrany mezitím potvrdilo, že Rusko převezlo na území Běloruska jadernou munici do raketových systémů Iskander, a to v rámci společných rusko-běloruských jaderných cvičení. Ta by měla dnes skončit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Las Vegas vyhráli úvodní finále západní konference NHL na ledě Colorado. Na výhře hostů 4-2 se asistencí podílel Tomáš Hertl. Nejvytěžovanějším útočníkem Colorado byl Martin Nečas. Na ledě byl ale pouze u dvou obdržených branek.
1: Počasí.
0: Teploty na Vysočině se pohybují kolem 18 stupňů, třeba v Novém Rychnově je 17, v Havlíčkově Brodě 19. Během večera se vyjasní a v noci klesnou teploty na 6 stupňů. Pátek bude zpočátku slunečný, postupně oblačnosti přibyde a naměříme až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ucpaná je dálnice D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 168. kilometru, osobní auta zastavují o kus dál a je to až k omezení u bratislavské dálnice. V osobním autě zdržení na půl hodiny. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Viděli jste někdy horácký kroj? Šanci budete mít už tuto neděli na Šmeralově statku v Třebíči. A nejen to, čeká vás i další zábava. Kdo a jakou hudbu zahraje nebo co si odtud můžete odnést, to uslyšíte za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. My vás tuto neděli pozveme na folklorní odpoledne s cymbálovou muzikou, které se bude konat ve Šmeralově statku v Třebíči. S pozvánkou v našem vysílání vítám pana Milana Nohu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pozvu vás velmi rád. Bude totiž co poslouchat a bude na co koukat. Na Šmeralově statku v Třebíči, tedy v centru tradiční lidové kultury, začíná folklorní odpoledne s cymbálovou muzikou Rattan ve 14 hodin. A je připraven bohatý program. Tak například soubor Okřešánek z Okříšek, ale jak já říkám, v plné palbě vážení. Muzika, tanečníci, scénky, kroje, no zrak přechází. Na Okřešánek se těšíme. Kromě toho, ukázky a prodej výrobků s horáckými lidovými motivy, od Radky Klímové. Až se s ní seznámíte, dostane se vám pod kůži osoba, která už tam dlouho zůstane, moc, moc šikovná, paní architektka Klímová. Dále máme pro vás výrobu a prodej vinutých perel s paní Janou Paškovou, to je moc pěkné. Odnesete si dáreček, co si sami vyrobíte. Připravená je ukázka kompletního ženského horáckého kroje. Tak pozor, i s komentářem se dozvíme, co všechno horácký ženský kroj obnáší a proč. A taky uvidíte tradiční úpravu vlasů s etnografkou Silvou Smutnou. Připravena už je teď panelová výstava lidových obyčejů na přelomu jara a léta a povedla se. Můžete si ji prohlédnout třeba 10krát za to odpoledne. No a k tomu fotokoutek, nějaké zábavné kvízy, občerstvení a když vyjde počasí, bude to zábava pro celou rodinu. Přijďte, jste zváni v neděli 24. května od 14 do 18 hodin.
0: A na Šmeralův statek v Třebíči nás pozval pan Milan Noha z Centra tradiční lidové kultury a to na folklorní odpoledne už toto neděli. Díky za vaši pozvánku, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava

0: Václava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral budou hosty Roučou Aleši Cibulky. Rozhlas jde za vámi. Pobaví vás už 28. května na zámku v Telči. Dvě vstupenky budete moci vyhrát zítra ráno, kdy vás také Ondřej Hájek pozve na páteční muzejní noc do Peleřinova.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje dnes večer v Jihlavě, kde pokračuje cyklus koncertů vážné hudby Vysočina sobě. Posluchači, kteří si na koncert včas zajistili místa, si užijí špičkové podání Dvořákovy Novosvětské a Mozartovy Pražské symfonie. Dnes se budeme věnovat dirigentovi Petrovi Popelkovi. Ten patří k našim nejúspěšnějším dirigentům i v zahraničí. A tam se bude od příští koncertní sezony pohybovat o něco více. V létě pomyslně předá šéf dirigentskou taktovku našich rozhlasových symfoniků německo-japonskému dirigentovi Eliasi Grandimu.
1: Málo který orchestr opravdu udělal český kultuře takovou službu, fakt, já to říkám pořád, jako český rozhlas.
2: A málo který dirigent dal symfonickému orchestru Českého rozhlasu tolik, co Petr Popelka. Pod jeho vedením soubor mimo jiné uskutečnil prestižní turné po Japonsku. V červenci 2024 orchestr navštívil 6 měst, včetně Tokia a Osaky. Českou hudbu šířil Petr Popelka i v jemu nejbližších zemích, Rakousku a Německu. Na podzim 2024 rozhlasový symfonický Symfonikové vyprodali Lapskou filharmonii v Hamburku. Jakou změnou prošla vůbec pozice dirigenta za těch 100 let?
1: Obrovitánskou, protože dirigenti byli kdysi, nebo když vůbec tato profese začínala, tak trochu umělá, že jo? Protože to byli většinou skladatelé a když z kompozice už se staly jako náročnější, nebo opery především, že jo? Tak byl holt někdo, kdo tomu pomáhal máváním rukou, a což byl většinou jako člověk, který tu skladbu znal nejlíp, což byl ten, kdo to napsal.
2: Za dvě éry, na které se Popelka snažil nejvíce navázat, označuje šéfdirigentská období Karla Ančerla těsně po druhé světové válce a pak 26-leté vedení Vladimíra Válka.
1: Těch nahrávek, co udělal, těch koncertů, co provedl a jak ten orchestr jakoby formoval, jo, do toho, čím to vlastně je dnes. Nikdo na tom orchestru nezanechal takovou stopu jako Vladimír Válek.
2: No a jak jste ho posunul vy za ty 4 roky?
1: Myslím si, doufám, že my jsme zase na novým repertoáru se dostali dál, co se týče interpretace. Teďka třeba máme za sebou provedení všech Brahmsových 4 symfonií. Raz a dva.
2: Po zkušenostech z norského nebo frankfurtského rozhlasového orchestru v létě v tom českém Petra Popelku vystřídá německo-japonský dirigent Elias Grandi, šéfdirigent saporského symfonického orchestru.
3: Vždycky, když se potkám s novým orchestrem, přirovnávám to k prvnímu rande. Stanete najednou jeden před druhým a musíte velice rychle zjistit a velice rychle zjistíte, jestli tam ta vzájemná chemie je. V případě Sočru jsme všichni cítili, že to fungovalo velmi skvěle. Bylo jasné, že máme společný cíl – tvořit hudbu a to, co zní číší.
2: Připomíná, že se Sočrem vystoupil už loni. Na české hudbě Grandiho okouzlilo její silné spojení s lidovými kořeny.
3: De facto každý dirigent má k české hudbě vztah. Ve světě se dirigují skladby od Dvořáka, Smetany, já jsem znal třeba dobře Janáčka. Těším se, že se teď hlouběji ponořím do téhle neuvěřitelně bohaté tradice historie, kultury, hudby i jednotlivých skladatelů.
2: Pro posluchače chce Elias Grandi znovu objevovat taky hudbu raného 20. století, která zároveň souvisí s historií orchestru. Nastuduje tak díla Ervína Schulhofa nebo Otakara Ostrčila. 45-letého dirigenta čeká nejbližší koncert s rozhlasovými symfoniky v červnu. Při inauguraci nových varhan ve Svatovícké katedrále zazní zejména hudba Antonína Dvořáka. Na zahajovacím koncertu z té sezóny 24. září v Rudolfinu pak společně nabídnou program, který v roce 1926 odehrál tehdejší orchestr Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Krátce po půl třetí jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Už druhý rok po sobě uspěli žáci Jihlavské školy ekonomiky a cestovního ruchu se svým příspěvkem v soutěži České televize. Letos budoucí novináři natočili reportáž o ukrajinské ředitelce základní školy, o blahořečení Jana Buly a Václava Drboli a také o své práci na nové školní učební pomůcce. Právě ta se dostala na vítězné příčky.
2: Vstupuji do ateliéru, kde kolem stolu sedí studenti oboru žurnalistiky.
3: Anička, já jsem se chtěla naučit pracovat hlavně s kamerou.
4: Dominik, mě to zajímalo.
5: Líza, mě hodně baví focení a natáčení videí.
6: Viktorie, baví mě psaní.
7: Krištof.
8: Denča, jsem se jako chtěla zlepšit v práci s textem.
2: Jak vás tak poslouchám, tak každý něco a všichni dohromady dáte velké dílo. Vy jste se umístili v soutěži České televize se svou reportáží. O čem byla?
6: O vývoji člověka a bylo to také o tom, jak nám při vývoji toho dokumentu pomáhá umělá inteligence.
2: Jsou tady i vaši učitelé. Jiří Čada, vy jste přes tu žurnalistiku.
9: Spíš přes ten psaný text. Tím je trápím od prvního ročníku, co, kdy, kde, proč. A kolega výtvarník.
2: Ivo Ondráček už tady otevřel notebook. Koukáme se na nějaké pravěké pozadí. Proč zrovna pravěk?
10: Učím jednak specializace z výtvarné výchovy, kde je výuka dějin povinná. Samozřejmě máme dějepis, kde taky učím a potřebovali jsme to dělat trošičku jinak a moderněji, tak jsme si říkali, proč to nevyužít a proč do toho nezapojit naše studenty, aby oni vymysleli variantu, která bude bavit je.
2: Takže jste se rozhodli vyrobit učební pomůcku.
10: A ty moderní technologie, AI technologie nám to obrovským způsobem usnadňují.
2: Ale přece jenom ty nápady, to musí mít člověk.
10: A my se to právě snažíme spojovat dohromady, aby tam chyběla ta lidská stránka.
2: Čím jste začali? Nápad byl pravěk.
3: Nejdříve jsme museli sepsat ty scénáře.
2: Pojďme k té obrazovce.
10: Máme jenom základní body, jak to má vypadat, jo? Že kmen pračlověku kráčí lesem, v dálce spatří kouř.
2: A tady už máme obrázky.
10: Otočím se ke grafickému tabletu a ty naši studenti sedí okolo a my společníma silama dáváme z toho dohromady nějaký takovýhle obrázek.
2: Vy jste si některé ty akce zkoušeli ve skutečnosti.
6: Pan Ondráček chtěl nakreslit obrázky co nejlépe, takže nás používal vlastně jako takovou předlohu.
2: Házeli jste oštěpem, pracovali jste s pazourky.
10: Tady to zrovna můžete vidět, že tady jedna pradívka dramaticky háže zapálenou větev, aby s tím odehnala vlky.
2: Vy jste házela větví?
8: Ano.
2: Šlo vám to?
8: Moc ne.
2: Ono vyrobit něco takového není nic jednoduchého. Co vás třeba překvapilo?
3: Že těch záběrů vlastně musí být mnohem víc, než co se použije.
2: A teď ta animace. Posloucháme zvuky pralesa. Opice nám tam zařvala, ptáci přeletěli.
10: Oni mě řeknou, jak mám nakreslit tu skicu. Na základě té skici já dodělám finální obrázek a ta umělá inteligence to rozhýbe za nás, což je ta nejstrašnější práce.
2: Jsme v další fázi tvorby té reportáže. Co se tady teď děje?
8: Musím tam zapsat anglicky, co se v tom má dít.
10: Napiš oheň. Na koho? Na vlka. Během kolika 60 vteřin nám to tady vygenerovalo 4-vteřinovou animaci, kterou já nebo nějaký velký tým by vytvářel možná celý pracovní den.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhá dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Naše vysílání teď vítáme meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Máme už 21. května a dnes je příjemný jarní den, i když nám možná sem tam pofukuje i trošku chladnější vítr.
2: Ano, je to tak. Dnes ten vítr fouká spíše od severozápadu a případně od západu a ty rychlosti se pohybují zhruba mezi 3 a 7 metry za sekundu, což je do nějakých 25 km v hodině.
0: Jaké máme aktuálně teploty?
2: A teploty se pohybují mezi 17 a 20 stupni Celsia, v těch vyšších polohách je to trošku níž, tam často okolo 15 stupňů Celsia. A na obloze máme většinou spíše více oblačnosti, polojasno nebo oblačno, ale i tak sluníčko často svítí.
0: Pojďme se podívat na noční počasí a také na zítřejší ranní teploty.
2: A to oblačno by postupně během odpoledne mělo ustávat nebo rozpouštět se a tento trend by potom měla pokračovat i v noci a ta bude postupně skoro jasná, chvílemi může být i polojasná a zítřejší ranní teploty budou mezi 9 a 6 stupni Celsia v údolích a když se uklidní vítr, tak mohou být i kolem 5 stupňů Celsia, takže to ráno bude zítra poměrně chladné.
0: No a přes den bude ještě o nějaký stupeň víc než dneska?
2: A mělo by být dnes ty teploty, vlastně ty maxima nastávají v současné chvíli, to znamená zhruba do 21 stupňů Celsia a zítřek by ty maxima měly být vyšší, tam 21 až 24 stupňů Celsia a zítřek by měl být zpočátku jasný až polojasný, v průběhu dne bude oblačnost přibývat, postupně pak čekáme oblačno, případně až skoro zataženo a k večeru se oblačnost zpět rozpustí, ale od severozápadu a přes ty kupky a přes tu kupovitou oblačnost, která bude přes den, tak se bude přisouvat oblačnost vysokého patra, ale bude většinou průsvitná, takže by sluníčko mělo vydržet svítit až do večerních hodin.
0: To byla meteoroložka Bára Kučerová, díky za vaši předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je za chvíli spočítá Martin Písařík ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT 2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Policisté evakuují střední školu v Pardubicích. Evropská komise se kladně vyjádřila k dostavbě Dukovan. Česko jako jediná země EU nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. Podpořilo ji přes 140 zemí. A zítřek bude převážně oblačný s teplotami až 24 stupňů. Jakub Diviš a zprávy, dobrý den. Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení. Oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadrželi policisté. Ti budovu taky preventivně prohledávají. Nejbližší okolí školy je uzavřené. Ředitel školy Jiří Kraus k této události bližší informace poskytnout nechtěl. Výstavba dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany je v souladu s cíly smlouvy Evropského společenství pro atomovou energii. Toto prohlášení vydala Evropská komise, která posuzovala, jestli je plánovaná stavba v zájmu Evropské unie. Elektrárna Dukovany 2 tak podle mluvčí Alice Horákové získala další důležité razítko.
7: Stanovisko není právně závazné v tom smyslu, že by investici povolovalo nebo zakazovalo, ale má velkou politickou váhu. Často se totiž používá jako podklad při posuzování státní podpory nebo v dalších řízeních na úrovni EU, ale také například pro povolení k výstavbě.
6: Česko, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti. Česko se hlasování zdrželo.
8: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
6: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místopředsedu Valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu totiž kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Mluvčí americké vlády se k informacím odmítl vyjádřit. Diplomatickou roztržku nechtěli komentovat ani Palestinci.
5: Sport.
6: V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slávie nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o chorém s Douděrou říká.
9: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
6: V 29 člené nominaci jsou i tři nováčci, Christopher Kabongo, Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Domácí kemp začne za týden, po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května oznámí Koubek finální seznam jmen na šampionát. V tom bude 26 fotbalistů.
5: Počasí.
6: V Telči nebo ve Žďáře nad Sázavou je 17 stupňů, v Dukovanech 19. Během večera se vyjasní a v noci klesnou teploty na 6 stupňů. Pátek bude zpočátku slunečný, postupně oblačnosti přibyde a naměříme až 24 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Zdržíte se na D1 ve směru do Brna, už u Velké Výteše, kilometr 164, se tvoří kolony, jede hodně kamionů, osobním autem ten úsek až do Brna pojedete asi hodinu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dobré odpoledne, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 15. hodině. Nové Město na Moravě patří ode dneška cyklistům. Startuje tam čtyřdenní program světového poháru horských kol. Jak se na závody dostat a také kde zaparkovat, to probereme v našem vysílání už za několik minut.
5: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Jsou známé nějaké nové informace o lécích na hubnutí?
2: Dobrá otázka, přece jen jsou na trhu již nějakou dobu. Dobrá zpráva je, že účinkují. Ony působí na určité receptory v těle, takže člověk potom nemá hlad. Ani chuť, může dokonce trpět nechutenství, takže se do jídla spíše musí nutit. A tady je třeba zpozornět, protože člověk tělu dodá menší množství živin a velmi záleží na tom, jaké živiny to bude, aby se tělu dodalo všechno, co potřebuje. Dostatek kvalitních bílkovin, vitaminů, minerálních látek. Takže je docela žádoucí se i při užívání léku zajímat o způsob stravování. Nepočítat s tím, že léky všechno vyřeší za mě.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysoká.

0: Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral budou hosty roadshow Aleše Cibulky Rozhlas jde za vámi. Pobaví vás už 28. května na zámku v Telči. Dvě vstupenky budete moci vyhrát zítra ráno, kdy vás také Ondřej Hájek pozve na páteční muzejní noc do Pelhřimova.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem.

Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas jede.cz.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Závody světového poháru horských kol hostí ode dneška až do neděle Novoměstská Vysočina Arena. Hlavně na víkendové závody se tam chystají tisíce fanoušků. Jak bude organizovaná doprava, včetně parkování, to teď probereme s krajskou policejní mluvčí paní Danou Čírtkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaká dopravní opatření v Novém Městě na Moravě a také okolí i na základě zkušeností z minulých let policie chystá?
1: Dopravní komplikace a omezení čekají na řidiče zejména v Novém Městě na Moravě, kde aktuálně probíhají stavební práce na stavbě kruhového objezdu. Proto je potřeba, aby všichni řidiči věnovali pozornost dopravnímu značení a hlavně, aby toto značení dodržovali. V průběhu závodu potom bude snížená nejvyšší povolená rychlost na ulici Vlachovická, a to na 30 km v hodině. A protože se počítá s využitím silnice od Jiříkovic po křižovatku Vlachovická pro parkování vozidel, tak na této silnici bude dočasně jednosměrný provoz.
0: Kde budou moc lidé parkovat? Budou odstavné plochy podobné jako například při biatlonu a bude přijíždící fanoušky taky někdo na parkoviště navádět?
1: Ano, lze říci, že organizace parkování je velmi podobná jako při biatlonu. Při akci jsou připravená stejně jako v minulých letech vyznačená parkoviště. Letos vypadá, že nám bude o víkendu přát počasí, takže se budou využívat i louky v blízkosti arény. Lidé, kteří pojedou na závody, tak musí ale dbát pokynu pořadatelů a policistů. Naši policisté budou na všech strategických místech a křižovatkách, aby mohli v případě potřeby provoz regulovat a usměrňovat. A všem řidičům, jako vždycky, doporučujeme, aby si cestu naplánovali s předstihem, protože se může stát, že od Žďáru nad Sázavou budou stát v kolonách.
0: Policie každoročně v Novém Městě posiluje dohled. Kolik policistů nasazujete letos a co bude jejich hlavním úkolem?
1: V denních a nočních službách se během 4 dnů vystřídá na 120 policistů. Budou se podílet na zajištění veřejného a místního pořádku. Naším hlavním cílem je působit preventivně a zamezit páchání trestných činů a přestupků. Priorita je stále stejná, chránit životy, zdraví a majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti. V akci budeme mít také kriminalisty, kteří se budou zaměřovat hlavně na případnou trestnou činnost uvnitř arény. A podporu nám také poskytnou kolegové z letecké služby a pyrotechnické služby policie.
0: Jaké nejčastější problémy jste v minulých letech při závodech horských kol v Novém Městě řešili?
1: Nejčastěji se jednalo o přestupky v dopravě, ale v minulosti jsme řešili také různé ztráty a nálezy peněženek a dokladů. Velkým štěstím bylo, že jsme nemuseli řešit žádné závažné trestné činy a my věříme, že přes naší silnou prevenci tomu bude stejně tak i letos. A loni byla taková zajímavost, loni jsme vyjížděli k jedné mimořádné události, k požáru pojízdné kuchyně. Vozidlo z kuchyní parkovalo na parkovišti v aréně a patřilo jednomu zahraničnímu závodnímu týmu. Požár se naštěstí podařilo uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů, nikdo nebyl zraněn a profesionální hasiči, jejich vyšetřovatel, stanovil jako příčinu technickou závadu. Takže jiné závažné problémy jsme ani loni, ani v minulých letech řešit nemuseli.
0: Jak se policisté připravují na závody světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě, jsme teď probrali s krajskou policejní mluvčí Danou Čírtkovou. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina Kráncem po půl čtvrté. Trhač kostic, to zní skoro až děsivě, ale ve skutečnosti šlo o řemeslníky. Co dělali, řekne v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo. Kdo to byli trhači kostic? Od dob prapradědů řada řemesel nebo živností, či spíše způsobu obživy, zanikla. Jedním takovým je trhač kostic, což vyznívá tak trochu jako pojmenování nějaké šelmy. Skutečnost je ale jiná. Dokládají to i dobová svědectví českých krajánků, kteří za prací doputovali až do opravdu vzdálených krajů. Šlo o řemeslníky, kteří zpracovávali surovinu pro výrobu korzetů čili šněrovaček. Jimi se, zjednodušeně řečeno, stahoval pas. Byla to součást spodního prádla. Rozšíření korzetu bývá připisováno Kateřině Medičejské, manželce Jindřicha II. Francouzského, která v 50. letech 16. století prosadila zákaz širokého pasu u dvora. 350 let potom byl šněrovací korzet vystužený velrybími nebo železnými kosticemi hlavním prostředkem opory ženského těla. To, s čím trhači kostic pracovali, nebyly velrybí kosti, ale kostice z pružných rohových plátů, které mají kosticovití kytovci místo zubů. Trhači kostic roztloukali pláty na menší části a prodávali je výrobcům korzetů, krinolín, klobouků a slunečníků. Později s nástupem průmyslové výroby dosáhla spotřeba kostic takových rozměrů, že v 19. století byly některé druhy kosticovitých kytovců téměř vyhubeny. Tohle řemeslo se ale u nás v českých zemích nevyskytovalo. Trhači kostic žili pochopitelně tam, kde byl zdroj materiálu, takže hlavně v přístavních městech. Kam ovšem za prací doputovali i někteří čeští krajánci. No a zítra o obyčejném sítku.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Muž se dívá doma na televizi a najednou začne křičet. Ježíš, nechoď tam. Nechoď do toho kostela, ty blbče jeden, nechoď tam. Manželka se ozve z kuchyně. Miláčku, neboj se, koukaj zase na nějaký horor, viď? Ne, já koukám na video z naší svatby.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jste na vlnách dobrého čtvrtečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Dali byste si chřest a v jaké podobě? V polévce, v salátu, s těstovinami nebo snad jen tak samotný na másle? Máme pro vás klasický český tip, zkusit ho můžete obalovaný a taky smažený jako takový, řekněme, zdravý řízek.
2: Sezóna chřestu je v restauracích, ale i v některých domácnostech každý rok na jaře. Od dubna zhruba do poloviny června. A milovníci této dobroty nakupují a zkoušejí uvařit všechno možné. A zkusíme to i my dnes. Chřestu často říkáme špargl nebo asparagus a šikovní zahradníci jej zvládnou vypěstovat i doma na zahrádce. V létě se nadzemní okrasná část rostliny dá stříhat do kytic. K jídlu se chřest jako zelenina ale sklízí až třetí rok od začátku pěstování. Já jsem se tentokrát pustila do smaženého chřestu, protože se nám už mnohokrát osvědčilo, že v trojobalu chutná úplně všecko. Vezmeme tedy asi půl kila bílého chřestu, který oloupeme a odstraníme jeho zdřevnatělé konce. Jak na to? Chytneme stonek chřestu a opatrně postupně ohýbáme. Tam, kde se zlomí, začíná zdřevnatělá část. Tyto části si můžeme schovat, pokud z nich a z chřestového vývaru chceme později uvařit polévku. Měkké stonky chřestu povaříme asi 10 minut v osolené vodě s plátkem citronu a lžičkou cukru. Potom chřest necháme okapat a nakonec osušíme. Pak už je na řadě klasický trojobal. Mouka, vajíčko, strouhanka a takto obalený chřest smažíme do zlatova v rozpáleném oleji. Tady, myslím, není vůbec co zkazit. Tak už vám jen popřeji dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Potravinová banka na Vysočině se přestěhovala do Světlé nad Sázavou. Jihlavská nemocnice opravila první ze 7 pietních místností. Společnosti Air France a Airbus jsou vinné z neúmyslného zabití pasažérů při havárii letu z Rio de Janeiro do Paříže z roku 2009. Rozhodl o tom pařížský odvolací soud. A zítřek bude převážně oblačný s teplotami až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Potravinová banka na Vysočině má nové sídlo. Dnes slavnostně otevřela vlastní sklad ve Světlé nad Sázavou. Přesunula se tam z dosavadních prostor v sousední Letči nad Sázavou, kde byla v nájmu. Třípatrová budova ve Světlé sídlí v Komenského ulici v areálu bývalé sklárny a včetně rekonstrukce a vybavení vyšla na téměř 35 milionů korun. Kromě skladu je v ní i edukativní místnost, galerie a prostor na kavárnu. Pokračuje zakladatelka potravinové banky v kraji Iveta Grajcigrová.
3: Bez váže máme větší prostory, protože v těch malých prostorech v Leči jsme se mlátili jeden od druhého, že ty bedínky jsou už krásně, tam se nemusí nikdo ohýbat, takhle jsme měli po zemi, překračovali jsme jeden druhého, takže určitě pro zaměstnance pohodlí. Pro nás je to další rozvoj, i když já už se trošku bojím, kam to až půjde, a doufejme, že prostě se to bude dařit, no.
1: Rekonstrukci pietních místností zahájila Jihlavská nemocnice. Jde o prostory, kde se pozůstalí můžou rozloučit se zesnulým příbuzným. Aktuálně nemocnice dokončila renovaci prvního z pokojů, kde například nainstalovala nové tapety, poličky a místa pro zapálení svíček. Obnova čeká i dalších 6 pietních míst, pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
4: Chtěli jsme, aby právě to rozloučení s tím blízkým bylo důstojné, aby probíhalo v nějakém citlivě upraveném prostředí, a ta myšlenka vznikla od našeho konziliárního paliativního týmu, takže postupně chceme v nemocnici udělat i další místnosti na dalších odděleních, aby právě to rozloučení bylo zkrátka takové citlivé a důstojné.
1: Pařížský odvolací soud shledal společnosti Air France a Airbus se vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže, spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Na palubě byli příslušníci více než 30 národností. Prvoinstanční soud obě společnosti zprostil trestní odpovědnosti, uznal ale jejich občanskoprávní odpovědnost.
2: Sport.
1: Nejlepší evropští motocykloví jezdci na přírodních okruzích opět míří do Hořic, kde se o víkendu pojede už 90. ročník závodu 300 zatáček Gustava Havla. Na startu nebude chybět ani trojice nejlepších českých závodníků Červený, Najman a Vít.
2: Počasí.
1: Košetice 17, Jihlava 20 stupňů, to jsou odpolední teploty v regionu. Během večera se vyjasní a v noci klesnou teploty na 6 stupňů, pátek bude zpočátku slunečný, postupně ale oblačnosti přibude a naměříme až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě u průmyslové zóny na křižovatce na Heroltice se střetla dvě osobní auta. Nehodu máme hlášenou taky v obci Věž na Havlíčkobrodsku směrem na Mozerov. A kolony jsou stále na D1 do Brna už před Velkou Bíteší.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, moc se na vás těším.
5: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
2: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to jste tady úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Ale já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starý, tedy vytesaný, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete. Tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Prahy. A na té budově nahoře stojí paní. Tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách. Teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrip. A ta drží v ruce také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou. Jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce. A vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový. A před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců. Kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře. A člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník. Vždycky. I kuň se dá vycvičit. I kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hop a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky. Je
1: určitě,
0: to tak?
1: Protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem ji ráno gratulovala a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost. Měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, a dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenus Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak bol? Ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my jsme se v té Tornále potom setkali. Byla jsem tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasně, dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.

0: Dobre,
1: tak stačí?
0: Ďakujem a ano. Príjemný deň. Dovidenia.
2: Taky ďakujeme. Přejem.
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, zdravím pani Sosky i vás.
2: Ano, dobrý deň.
3: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
3: Děkuji, nastanou.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
4: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
2: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
4: Taky máte, jakýho máte psa?
2: Border teriéra.
4: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
2: No vidíte. Je to kříženka. Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
4: Jsou, no. A? Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super. To tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
4: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte pejska.
2: Hezký den. Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
5: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
6: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda tý azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Heřmánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americký tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu tedy italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek ne papartí. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec Klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam Klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, très drôle. Ah. De la qualifio, même bien, bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi... Chvilku koukali, pak řekli, pardon. A odešli.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
2: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, no, ano, dá je se globální, říct skoro. Multikulty.
2: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl na pasie.
1: Na té chase, konci pasie, on je, že rien, papa, on je se, on kaká. Tak,
2: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi samozřejmě, vtipně po letech?
2: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kyváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
2: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
2: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda Dalibor Janda, bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat Bohumila Klepla, pokračování zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku dáte Bčko, humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04 a už jenom jedno číslo připomenu 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlust Vysiháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak ním nepatří. Ne, to je shoda jména.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Brtavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Teďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten je váš, dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu výsleduju, to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně, takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se čísla si opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech se šupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saskie, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. No, teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo. Ale moderátorka už. Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie, pokračuje.
2: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková,
2: ano.
3: Povodová,
2: ano.
3: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No, a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No, obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písma,
2: no
3: cel básně a takhle.
2: Aha.
3: Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, ano. Hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stál posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to a ráda bych dala hlas za A,
1: uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a
1: děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají.
2: Ježiš,
1: o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: ne?
2: Ale jo.
1: Jo.
2: Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, mm-hmm. Povítejte.
5: Ano, dobrý den, přeji mu za pěkný den, a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešovo i vám.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Taky děkujeme.
1: Tak zdravíme dalšího. v podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Murešovou.
2: Ano, dobrý den,
6: paní Murešová. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko. Mm-hmm. A všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno. Příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Boru,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: Já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. A tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti? Tady byli. Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupni to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Nepřibližujte se.
8: Takže mám kráčet.
7: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar, ach, ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: Samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte, kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja, jo.
7: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
7: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
7: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
7: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
7: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
7: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
7: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
8: Adolf s Dominem, já
7: ne,
8: to tušil.
7: Ne, no to ne. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
7: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda.
1: Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně, má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Zagrejme a vypadá Silvestre.
1: Tak ešte jednou, jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Poblíž pardubické střední školy někdo útočil nožem. Policie podezřelého zadržela, jeden člověk je v nemocnici. V Jimramově na Žďársku začíná badatelská konference žáků základních škol. Česko se podle prezidenta Pavla nesnaží vztahy s Čínou zhoršovat. A zítřek bude převážně oblačný s teplotami až 24 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý podvečer. Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadržela policie, útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté evakuovali a uzavřeno je i okolí školy. Na místo vyjeli policejní i záchranářské jednotky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pardubických záchranářů Josef Strašík.
2: Naše posádky vyjížděly na místo v nejvyšší naléhavosti, teda naléhavost ohrožení života. Na místo jsme vyslali jednu lékařskou a jednu záchranářskou posádku.
1: Dvoudenní badatelská konference žáků základních škol na téma životní prostředí dnes začíná v Jimramově na Žďársku. Zapojí se do ní celkem 24 škol z Česka a Slovenska, včetně tří z Vysočiny. Děti budou prezentovat vlastní výzkumy z oboru ochrany přírody. V tamním parku je navíc připravený program pro příchozí, pokračuje spoluorganizátorka konference Vendula Jansová.
3: A kromě žákovských stánků v parku budou mít aktivity připravené i odborníci, například pan docent Martin Rulík z Univerzity Palackého v Olomouci, tam bude mít připravenou nějakou aktivitu na chráněná krajinná území České republiky.
1: Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahů s Čínou, řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která dnes začala v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že Peking je ochotný co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Pavel dodal, že Česko jako suverénní zemi by nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
4: To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
1: Peking v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu. Ten Peking považuje za svou provincii. Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboly ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. V pondělí se měli fotbalisté na otevřeném tréninku vidět s domácími fanoušky. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo už přes 130 lidí.
0: Počasí.
1: Nebe nad Vysočinou je teď převážně oblačné a teploty od 18 do 20 stupňů. Večer se vyjasní a v noci klesnou teploty na 6 stupňů. V pátek bude zpočátku slunečný den, postupně ale oblačnosti přibyde a naměříme až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 silný provoz a kolony hlásíte na příjezdu do Brna. Poprvé se brzdí na 163. kilometru za sjezdem na Velkou Bíteš a nesouvislá fronta místy i v levém pruhu se sune až do Brna. Pro osobní auta počítejte půl hodiny navíc. A u Velké Bíteše, ale v opačném směru na Prahu, stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobrý podvečer, krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. 80 vojáků od úterý nacvičuje obranu jaderné elektrárny. Byl u toho i náš reportér, se kterým se živě za chvíli spojíme. A hostem pořadu, o čem se mluví, dnes bude starosta města Černovice Jan Brožek z KDU-ČSL. Mluvit bude o nové budově pro dětskou skupinu, transformaci domova pro osoby s mentálním postižením v Černovicích Linmani a taky o zdrojích vody nebo elektřiny.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobrý podvečer, poslechněte si dnešní události z Vysočiny. Možný vznik akceleračních zón pro větrné elektrárny na katastru města odmítli zastupitelé Jemnice. Hlasovali jednomyslně a budou připomínkovat i státem navrhovaný územní rozvojový plán, který má zóny zavést. V regionu je v plánu vznik zóny v okolí Jemnice, Lomů a Jiratic. Právě Jiratice stavby větrných elektráren podporují. Další 4 byty pro ubytování zaměstnanců nemocnice poskytne město Pelhřimov. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Nemocnice se poslední dobou potýká s nedostatkem lékařů na některých odděleních. Nabídka ubytování by mohla podle starosty Ladislava Meda z ODS pomoct s řešením této situace.
2: Dohromady už se jedná o 33 bytů pro pelhřimovskou nemocnici.
1: Výstavba dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany je v souladu s cíly smlouvy Evropského společenství pro atomovou energii. Toto prohlášení vydala Evropská komise. Elektrárna Dukovany 2 tak podle mluvčí Alice Horákové získala další důležité razítko. Rekonstrukci pietních místností zahájila jihlavská nemocnice. Jde o prostory, kde se pozůstalí mohou rozloučit se zesnulým příbuzným. Aktuálně nemocnice dokončila renovaci prvního z pokojů, kde například nainstalovala nové tapety, poličky a místa pro zapálení svíček. Pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
3: Chtěli jsme, aby právě to rozloučení s tím blízkým bylo důstojné, aby probíhalo v nějakém citlivě upraveném prostředí.
1: Obnova čeká i dalších 6 pietních míst. A světový pohár horských kol dnes začal v novoměstské Vysočina aréně. Po 17. hodině odstartovali do svých závodů juniorské kategorie. Podle mluvčího akce Jana Němce očekávají pořadatelé i díky předpovědi slunečného počasí na celý víkend návštěvu mezi 20 a 25 tisíci diváky. K události se vrátíme už za moment v reportáži. Tolik zpravodajský přehled pro dnešní den s Jakubem Divišem.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: ukázal na, na takový incident, kde se trénovala spolupráce se záchrankou, takže vojáci trénovali, co by se stalo, kdyby třeba některé to auto z toho jich konvoje nabouralo. Myslím, musím říct, že to bylo velmi realistické. Všude tam byly výbuchy, kouř, figuranti, kteří hráli ty raněné, tak to bylo opravdu velmi přesvědčivé. A vojáci se také osvědčili. Oni tam byli už od úterý, trénovali prakticky nepřetržitě, co jsem se s nimi bavil, tak téměř nespali. Těch scénářů měli opravdu hodně, a to včetně takových těch opravdu bojových, u kterých jsem tedy bohužel já nebyl.
1: Dotklo se nějak cvičení i provozu elektrárny nebo života obyvatel v okolí?
0: Nedotklo. Jak už jsem řekl, tak ty manévry nebo to cvičení byly neveřejné. Já myslím, že mnoho lidí si ani nevšimlo, že tam nějaké cvičení je, protože opravdu ti vojáci byli tak trošičku stranou, nikde se to moc nepropagovalo. Nicméně dneska to cvičení končí a lidé musí tedy dnes a možná i v některých těch následujících dnech trošku počítat s tím, že v okolí Dukovan se může pohybovat zvýšeně nějaká vojenská technika, protože ti vojáci se budou přesouvat do svých domovů, na své domovské základny. Ale kdo by přesto chtěl vědět, jak to na takovém cvičení vypadá, přestože je utajené, tak ať si nás naladí zítra po ránu a dopoledne, protože já jsem tam pochopitelně natočil reportáž, kterou si zítra pustíme.
1: O cvičení zaměřeném na obranu jaderné elektrárny Dukovany jsme v našem vysílání na Českém rozhlase Vysočina teď mluvili s naším reportérem Milanem Soldánem, který se ho taky zúčastnil. Díky za to a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Vysočina, den

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: do nějakého takového hadu a tady se může rozhodovat i v podstatě takový počáteční průběh toho závodu.
1: Jakub má v péči jedno kolo, jeho kolegové každý dvě.
2: Setting it up now with the, all the measurements.
3: Teď nastavuju kompletně kolo. No a za půl hodiny máme focení.
2: We have a photoshooting in 30 minutes.
1: Kolo teď musí být hlavně hezké, teprve potom i schopné.
2: Then we finish the setup with the,
3: a potom
2: with the
3: s jezdcem doladíme detaily. Na první trénink je to stejné jako před závodem. A pak už jen třeba tlaky v pneumatikách, to se dělá podle přání jezdce.
4: Předpověď je vynikající. A zprávy, které přišly od mezinárodních týmů, tak jsou taky dobrý, protože přijede jak Tom Pidcock, tak Matěj van der Poel a to jsou pro diváky velký lákadla.
1: Takže mluvčí novoměstských závodů Jan Němec čeká, že se ve Vysočina aréně do neděle vystřídá až 25 000 diváků. Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Příjemné čtvrteční odpoledne společně se 17. hodinou a 30. minutou přichází do vysílání Českého rozhlasu Vysočina pořad O čem se mluví. Dnes bude hostem starosta města Černovice Jan Brožek z KDU-ČSL. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám i posluchačům.
0: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví.
1: Pane starosto, vím, že máte v Černovicích novou stavbu, která bude plná dětí. Není to ale mateřská škola, ale dětská skupina. Řekněte nám víc.
2: Je to skutečně tak. Jsme aktuálně v podstatě úplně u čerstvého zrodu dětské skupiny pro 13 dětí. Je to stavba, na kterou jsme pyšní, protože je to první stavba ze dřeva, kterou jsme jako město postavili. Já jsem potom dlouho toužil, aby jsme něco takového udělali. A ta dětská skupina nám pomůže pokrýt nárůst dětí, který jsme vlastně trošku očekávali a teď víme, že je máme kam dát.
1: Máte tedy kapacitu už naplněnou?
2: Nebudu říkat zatím naplněnou, ale je tam přihlášených, protože ta kapacita dětské skupiny je 13 dětí. My se potřebujeme dostat, myslím si, že na 8 a máme 9 nebo 10 přihlášených s tím, že ta dětská skupina bude zahajovat provoz až v září a myslíme si, že nakonec bude vlastně plno.
1: Takže už víte, že zájem je alespoň na to, aby se provoz mohl začít.
2: To rozhodně ano. My jsme věděli o tom, že nás čeká trošku demografický nárůst. Já docela rád dobře, jako dlouho dopředu plánuju, takže my jsme si nechávali dělat analýzy, predikce toho, jak se nám bude vyvíjet počet obyvatel. A věděli jsme, že v roce 26-27 nás čeká trošku baby boom, co se týče vytížení školky, což se potvrdilo. A my dneska vlastně máme tedy naplněnou dětskou skupinu, naplněnou přípravnou třídu, naplněnou mateřskou školu a já jsem rád, že nejsme v situaci, že bychom museli někoho odmítnout.
1: To je asi výjimečné, máte proto nějaké vysvětlení, jinde spíš ubývají děti a ubírají místa ve školkách, jak to, že Černovice jsou výjimkou.
2: Já bych hrozně rád řekl, že jsme se o to nějak zasloužili, ale asi to říct nemůžu, protože přestože to ve strategii máme, z roku 2018 jsme si řekli, že musíme změnit index stáří a zaměřit se na podstatě budování té nové generace, tak bych spíš řekl, že to je trošku dílem náhody. Možná něčemu jsme tam přispěli, ale prostě to tak vyšlo.
1: Mluvíte o budově, na kterou jste pyšní, mluvíte o tom, že se vám daří i naplnit kapacitu dětské skupiny. Šlo všechno tak hladce, jak to teď hodnotíte zpětně?
2: Tak posluchači možná vědí, že zrod dětských skupin v České republice nebyl vůbec jednoduchý. My jsme měli trošičku štěstí v tom, že jsme právě zvolili tu technologii té dřevostavby, která se dá významně urychlit. Ale i tak to bylo velmi napínavé, protože my jsme vlastně čekali na potvrzení dotace a to nám přišlo teprve na konci srpna, čili my jsme v podstatě 1. září zahajovali stavbu a musím říct, že to bylo velmi napínavé, jestli ji stihneme dokončit.
1: Na jakém to je místě ta dětská skupina, kde to vyrostlo?
2: Dětskou skupinu se nám povedlo umístit do areálu základní školy, v podstatě ji navázat na školu a i ten provoz té dětské skupiny bude zajištěný vlastně školou. Ta dětská skupina vznikne pod školou, přestože ta administrativní část je trošičku složitější, ale díky tomu, že my máme školu velmi dobře usazenou v terénu, v krajině, ti naši předchůdci, když ji v 50. letech stavili, jak se s tím dali velmi záležet a já si myslím, že my jsme to teď zhoršili, že jsme tomu jako velmi pomohli a povedlo se to krásně propojit.
1: To je dětská skupina v Černovicích. Hostem pořadu O čem se mluví je dnes starosta Černovic Jan Brožek.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Se starostou města Černovice Janem Brožkem teď skočíme od dětí k další citlivé skupině obyvatel a to jsou lidé s mentálním postižením. Město spolupracuje s krajem Vysočina na transformaci domova Černovice Lidmaň. V jaké jste fázi a co ta změna přinese lidem, jak těm uvnitř domova, tak těm v Černovicích?
2: Tak v Černovicích je jeden z posledních velkých ústavů v kraji Vysočina, zřizovaný krajem Vysočina a tam teď zrovna probíhá transformace. Je to konkrétně to zařízení, se jmenuje Domov Černovice Lidmaň. Jsou v něm mentálně postižení, v různém stupni postižení i v různém věku. My sami jako město děláme opatrovníka asi 100 klientům, což z nás dělá největšího opatrovníka v kraji a ta transformace nás velmi zasáhne, protože že princip té transformace je, že to zařízení bude významně zmenšeno. To znamená, zmenší se jak kapacita pro ty klienty, tak i pracovní příležitosti. Ten domov Černovice Lidmaně je dnes největším zaměstnavatelem pro město Černovice, takže ten dopad zcela určitě na město bude a budeme se s tím muset vyrovnat.
1: Pojďme nejdříve teda k té zaměstnanosti. Kolik zaměstnanců má domov Černovice Lidmaně?
2: Je to zhruba 120 zaměstnanců, což skutečně z něj dělá toho největšího zaměstnavatele, konkrétně v Černovicích.
1: A omezovat by se mělo na kolik?
2: Ten počet zaměstnanců můžeme asi jenom odhadovat, ale to množství klientů by z dnešních zhruba 120 mělo klesnout na polovinu, možná ještě méně. Mm. Opravdu to bude citelný zásah do chodu toho města.
1: Jak moc už o tom zaměstnanci domova Černovice Lidmaň vědí?
2: Samozřejmě, že to vědí. Ta transformace je opravdu dlouhotrvající proces. Probíhala v celém kraji Vysočina. Já musím tady kraj Vysočina v tomhle pochválit. Ať tam byla jakékoliv vedení kraje Vysočina, tak s námi vždy o tomhle komunikovali a ta dohoda s nimi byla. Ale určitě nebyla dohoda na tom, že by se ta transformace zastavila. Ona proběhla už v jiných zařízeních a teď jsou na řadě Černovice.
1: Takže vy se chystáte na to, že budete mít méně
2: pracovních příležitostí
1: a méně také klientů v domově. Co znamená být opatrovníkem takového klienta? To je asi tedy radnice?
2: Ano, město je určeno opatrovníkem v případě, že ten klient třeba nemá žádné fungující příbuzné, nebo ti příbuzní nechtějí tuto činnost vykonávat, což je taky možné. A naší úlohou je za toho člověka v podstatě řešit právní záležitosti. Vždy se to liší klient od klienta, někdo je na těch svých právech soudem omezený velmi, někdo jenom velmi drobně, ale třeba záležitosti podepisování pracovních smluv, stěhování, dědictví a tak dále, tak to je všechno úloha, kterou musí zastávat město.
1: Pokud klesne kapacita domova Lidmaň, tak se jednak uvolní budovy a jednak budou muset ti klienti také někam odcházet. Víte o obou bodech něco?
2: Určitě. Ta transformace, jak jsem říkal, ten kraj má naplánovanou skutečně na dlouhé roky. U nás by se to ty zásadní věci měly stát v letošním, v příštím a v přespříštím roce. Asi takhle bychom to mohli časově zasadit. A ta transformace probíhá tak, že různě po kraji jsou budovány lokality s malým ubytovacím zařízením, vždy zhruba po 6 klientech. Většinou to bývají dvojice domků 6+6, do kterých budou ti klienti přestěhovat. Čili z jednoho velkého koncentrovaného zařízení, které máme dneska v Černovicích, tak se rozesejí různě po kraji. Je to věc, která je rozběhlá. Můžeme vést debatu o tom, jestli to je pro ty klienty dobře nebo ne. Oni to většinou nesou špatně ve smyslu, že jsou zvyklí v těch Černovicích.
1: Že je to nějaká změna.
2: Je to nějaká změna. Ale z určitého pohledu to samozřejmě dává smysl. Asi by překročilo formát tohoto pořadu to vysvětlovat celé.
1: Víc to asi odpovídá nějakému rodinnému prostředí, kterému se chce ta transformace možná přiblížit, ale to určitě nebudeme řešit tady. Pojďme k těm budovám. Vám se tedy uvolní polovina prostoru domova Lidmaň?
2: Nám ne, protože ty objekty jsou samozřejmě krajské. My dneska nevíme, co přesně kraj bude zamýšlet s těmi objekty, ale už dneska víme, že my pro ně nebudeme asi mít využití. Tohle bude skutečně jako velká otázka k řešení. Budeme se snažit tomu kraji najít nebo pomoct najít vhodné využití na tyhle ty objekty, ale skutečně zatím si nedovedu představit, že bychom je přejali do majetku nebo dokonce, nedej bože, koupili jako město Černovice a snažili se nějak vyplnit. To dneska asi jako je mimo možnosti města.
1: Jak velký je to komplex těch budov v tuhle chvíli?
2: Je to skutečně velký areál, protože je to v bývalém nebo v zámku, je to, řeknu, historická dominanta města Černovice a zabírá to několik hektarů, ten areál, a skutečně část toho ten kraj opustí, pokud máme usuzovat ze zkušeností v těch jiných obcích. Oni prostě ty budovy, samozřejmě, protože pro ně nebudou mít využití, tak se budou snažit se jich asi zbavit.
0: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
1: Hostem pořadu, o čem se mluví, je dnes starosta města Černovice Jan Brožek. Černovice spolupracují s Akademií věd na výzkumu klimatických změn. Jaké má spolupráce dopady na reálný život ve městě?
2: Já nevím, jaké má dneska, ale já si té spolupráce velmi cením, protože myslím si, že města, i města naší velikosti, i venkov, má přistupovat k tomu svému rozvoji co nejvíc strategicky a já věřím skutečně v ten vědecký pohled a ta spolupráce s Akademií věd se konkrétně týká vodního hospodářství a stavu krajiny a to jsou věci, které nás prostě pálí. Ve chvíli, kdy vám přestane téct voda z kohoutku, tak najednou všichni, ne zpozorní, ale všichni křičí a potřebují to mít hned vyřešené. A právě díky té spolupráci s Akademií věd máme daleko detailnější pohled na to a víme, že toho bude muset dělat opravdu hodně.
1: A nějaké kroky už děláte okolo Černovic, aby voda tekla z kohoutků?
2: Tak daří se nám ty kroky dělat, i když skutečně je to velmi těžké, protože třeba pokud chcete pracovat s krajinou, tak narážíte na to, že ta krajina je rozdrobená mezi spoustu vlastníků a vy, když se potřebujete dohodnout na nějaké revitalizaci, tak se vlastně dohodnout nedokážete, protože stačí jeden člověk, který vám to zablokuje a pak se ta věc nedaří. Ale naštěstí některé věci se nám v Černovicích daří, ale nebude to stačit. Ani tyto revitalizační projekty, které se nám povedly, a to nemluvím jen o revitalizaci nějakých mokřadů, což je věc, kterou já miluju a myslím si, že to do té krajiny patří a budeme jich potřebovat čím dál tím více. Ale vy skutečně musíte hledat i nové zdroje. A jedním z výstupů té naší spolupráce, ale nejenom spolupráce s tou Akademií věd, je i velký projekt, kdy chceme propojovat vodárenské soustavy a to je opravdu jako věc náročná, důležitá a neobejdeme se bez ní. Vy máte nějaký lokální zdroj vody, v našem případě se chceme připojit na zdroj vody ve vodní nádrži Želivka, což jako je jeden z nejvýznamnějších vodních zdrojů v České republice a my máme v plánu spolu s naším společenstvím obcí vybudovat vodovod, který povede z Pacova přes Černovice, Kamenici nad Lipou, počátky Žirovnice, Božejov až do Pelhřimova. V podstatě se zokruhuje de facto celý jich okresu Pelhřimov. Ty náklady jsou obrovské. Dneska jsou počítány na zhruba 700 milionů korun a než se dostaneme z té fáze projektování, ve které jsme dneska do fáze realizační, tak já si myslím, že to snadno může být přes miliardu.
1: Jsme u vody. Lidé potřebují taky elektřinu. V dnešní době se hodně mluví o různých alternativních zdrojích elektrické energie, taky o akceleračních zónách, jejichž mapa vzniká a právě je v připomínkování. Co vy si v Černovicích myslíte o alternativních zdrojích energie?
2: Tak a tady se musím přiznat k jistému rozkolu. Já osobně, jako Jan Brožek, jsem velkým zastáncem alternativních zdrojů energie. Myslím si, že i větrníky do české krajiny patří. Asi bych to formuloval spíše tak, že pokud bychom řekli, že pro větrnou energii není v České republice místo, tak by to byla nepravda. Určitě najdeme místa, kde to nevadí a je to přínosem. Ale zároveň jsem jako starosta vázaný platným referendem, které zavázalo zastupitelstvo města Černovice, aby nedělalo žádné kroky pro stavbu větrných elektráren. Takže já dnes naštěstí můžu to v podstatě brát jako vyřešené. To znamená, zastupitelstvo v tomhle žádné kroky konat nebude. A druhou stranou mince je to, že jiné obce a jiní investoři tím vázáni nejsou. V těsné blízkosti města Černovice jsou 4 akcelerační oblasti, 2 zasahují přímo do území města Černovice a pokud někdo ze sousedních obcí nebo i třeba investor na soukromém pozemku v lokalitě Černovic bude chtít postavit větrnou elektrárnu, tak jeho se to referendum netýká. Čili možná jsme si zakázali jenom o tom jednat a přesto jsme větrníkům nezabránili.
1: Je to tedy docela složitá otázka, možná na samostatný pořad. Pojďme na závěr do Černovic pozvat.
2: Letos se nám toho sešlo skutečně hodně a nejenom v létě. Už za 14 dní, nebo zhruba za 14 dní v neděli 31. května v Černovicích na náměstí budeme mít Food Fest, čili vlastně slavnosti jídla. Já se na to velmi těším, protože poprvé si zkusíme náměstí částečně zavřít pro dopravu. A vymezit to jenom pro lidi a pro ty pochoutky. Hrát nám k tomu bude Zuška a potom další kapely. Musím říct, že to je akce, na kterou se velmi, velmi těším. A protože se nám toho letos naskládalo skutečně hodně, tak na konci června v Černovicích bude velká oslava 150 let výročí od založení místního SDH a vrcholem léta bude tradiční akce Černovicko se baví, ta je vždycky na začátku srpna, máme 20. ročník, takže zase si myslím, že to bude velkolepé. Takže dovolím si tímto posluchače pozvat do Černovic, přijeďte se pobavit.
1: Starosta města Černovice Jan Brožek z KDU ČSL byl hostem pořadu O čem se mluví. Děkuji za váš čas a informace, které jste do Českého rozhlasu Vysočina přinesl. Ať se daří a naslyšenou.
2: Ať se daří i vám, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Počasí. A ještě nás také čeká předpověď počasí. Mají pro nás meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se podívat na počasí, jaké nás čeká dnes v noci a taky kam až mohou spadnout ranní teploty.
1: A teď zpočátku a na přechodnou dobu i během noci bude obloha většinou polojasná, jinak očekáváme oblohu spíše skoro jasnou, a to hlavně zítra ráno, to znamená zítřejší ranní teploty se budou pohybovat mezi 10 a 7 stupni Celsia a v údolích, když přestane foukat, tam mohou ty teploty být ještě nižší, tam většinou kolem 6 stupňů Celsia, a takže noc to bude a jasná, s měsíčním svitem, byť vlastně nevím, kdy byl nov, a relativně ráno chladné.
0: Pojďme se podívat na zítřejší den, to bude pátek před víkendem, který bude asi horký, tak bude hodně teplo už zítra.
1: A hodně teplo bych to úplně nenazvala, zítra se bychom se neměli dostat ani k letním teplotám, ta maxima se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia a jinak bude zítřek zpočátku jasný nebo polojasný, v průběhu dne pak bude oblačnost přibývat a postupně čekáme většinou oblačno, případně až skoro zataženo, a k večeru se oblačnost bude opět zpět rozpouštět, ale od severozápadu bude přechodně přibývat oblačnost těch nejvyšších pater, která bude často průsvitná. Takže bychom měli zítra mít šanci pozorovat západ sluníčka.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme za to, mějte se hezky, na naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já se pro dnešek loučím. Po 18. hodině na Českém rozhlase Vysočina vás čekají dechovky pro Vysočinu dnes s kolegyní Lidií Jakubičkovou a my se uslyšíme opět zítra po 14.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: v Meziříčí nebo v Dukovanech rovných 20. Během večera se vyjasní a v noci klesnou teploty na 6 stupňů. Pátek bude zpočátku slunečný, postupně oblačnosti přibyde a naměříme až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda se stala na D1 směrem do Prahy za Humpolcem, kilometr 87, střetla se tam dodávka s osobním autem. A v opačném směru před Brnem čekejte kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty k tomu na Českém rozhlasu Vysočina. Teď startují dechovky pro Vysočinu. Číslo do studia stále stejné 22 155 49 99, na které můžete zavolat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku k meninám, narozeninám, výročí nebo zkrátka jen tak pro radost. A na úvod pro vás teď hrají Hornobojani Voděnku.
1: Dechovky pro Vysočinu.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina tedy pojďme hrát na vaše přání. Ještě jednou tedy připomenu také cesty sem k nám do studia i jak ho poslat. A to tedy buď přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním. A to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo samozřejmě můžete vytočit číslo do studia 22 155 49 99. A já už teď zdravím na Pelhřimovsko Milana. Milane, vítejte v našem pořadu a komu budeme hrát, prozraďte.
1: Dobrý podvečer. Dnes si připomene výročí svého narození paní Zdena Stará z Pelhřimova, rodačka z Vásenice u Pelhřimova. Chceme se touto cestou připojit k jistě velké řadě gratulantů a popřát jí do dalších dnů vše, co se přeje, ať se jí splní vše, co si sama přeje, ale zejména, ať jí slouží zdraví nejméně jako doposud. A vyhnou se jí všechny nepříjemnosti, které v životě přicházejí. A proto opravdu vše dobré přeji a za dlouholeté přátelství děkuji nápravníkovi. Děkuji.
0: Přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina hodně zdraví, ať se daří, a písnička už je

0: tady je na cestě. Mějte se krásně, Milane, a naslyšenou příště, budu se těšit.
1: Vy taky, děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou. Tak a tady už je Budvarka. Milanův výběr byl Pátek, nešťastný den.

0: A hrajeme dál dle vašeho přání. Teď už se zdravím také posluchačku Leonu, která se k nám dovolala. Vy vítejte v našem pořadu. Dobrý podvečer.
1: Já vás zdravím, dobrý podvečer.
0: A povídejte, jaké je vaše přání, Leono.
1: Tak my bychom chtěli dneska prostřednictvím rádia srdečně poblahopřát paní Marii Hermanové z Jihlavy, která právě dnes slaví nádherné životní jubileum, krásné 90. narozeniny. Milá babičko, za celou rodinu ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid a pohodu, další hezké chvíle strávené na chalupě v Hojkově a děkujeme ti za všechnu starost, lásku a péči, kterou nám celý život dáváš. A velkou pusu a krásné přání posílají celá dcera Marie a Dana, vnoučata Lea, Dalík, Peťa a Verča se svými rodinami i pravnoučata.
0: A no. Také Český rozhlas Vysočina přeje hodně, hodně pevné zdraví a písnička ať potěší na srdci i na duši. A vy se mějte pěkně, Leono, děkuji vám za zavolání.
1: Děkuji, večer, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou a tady už je hudební dar. Bábinčin, Maršovský Valčík a hraje Venkovská kapela.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je tu další přání na zavolání a vybrali jsme tedy s Honzou z Brna písničku a kam ji pošleme, to už tedy nechám na tobě, Jendo. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe, Lidušku, i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu. Ano, nakonec jsme vybrali písničku s baboukama, jmenuje se...
0: Boršovský pan Farář,
1: ano, ano, přesně tak. A bude pro tebe ta písnička, no a pro mě tady do práce, mě to tady do 11. do večera uteklo a pro ty všechny moje kamarády od Batelova až po Lanžot, Kubovi do Jihlavy do taxíku a prostě všem tam, kde jsou ty moji kamarádi, Luboš ze Sedlejova a spolu.
0: A samozřejmě pro tebe hezky si to užij a děkuji a zůstávej s úsměvem, ten každému sluší. Naslyšenou
1: ano,
0: příště.
1: Ano, přesně tak. Naslyšenou, naviděnou, Lidušku, ahoj.
0: Ahoj. A hrajeme.

0: Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral budou hosty roučou Aleše Cibulky Rozhlas jde za vámi. Pobaví vás už 28. května na zámku v Telči. Dvě vstupenky budete moci vyhrát zítra ráno, kdy vás také Ondřej Hájek pozve na páteční muzejní noc do Paleřinova.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: No, letí nám to dneska zase jako smetí. 18 hodin 23 minut a už je skoro půlka pořadu pryč, takže já plním také vaši písemnost, která dorazila. Prosím o zahrání směsi mysliveckých písniček pro kamaráda Vladimíra Veselého z Heraltic, který dnes 21. května slaví 87. narozeniny a 23. května svátek. Vše jen to dobré, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, spokojenost, také boží požehnání a ochranu Panny Marie přeje manželka s rodinou Ješkovi, Málkovi a Vencovští. I Český rozhlas Vysočina se přidává ke gratulaci, přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví. A teď už vám hrají Božejáci.

0: Český rozhlas Vysočina jede dál a na telefonu je také Vašek ze Želiva, který už má vybranou písničku a kam ji budeme posílat, samozřejmě jako vždy nechám na posluchači, takže na tobě teď, Vašku, dobrý podvečer.
1: Hrdinko, hezký večer tobě a všem posluchačům tohoto pořadu a všem kamarádům, kteří poslouchají tento pořad. Písničku posílám pro tebe.
0: Děkuji.
1: Děkuji Jirkovi Prokopovi a Majce za písničku, kterou hráli Jiri začátkem týdna. Děkuji tobě za zahrání, šťastnou cestu domů a zase nic neslyšenou. Měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Já děkuji také.
1: A písničku jsme spoudali za mě i za téma od Lipkovanky.
0: Ano, já už mám připravenou, už jsem to dlouho neslyšela, tak si to pojďme.
1: Děkuji ti moc,
0: zahrát.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj a dobrý poslech samozřejmě, pojďme na to.

0: Lipkovanka nám dozněla na Českém rozhlasu Vysočina, teď už je zdravím do Martinic, Pavla a také Janu. A Pavel bude mluvit, takže dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie, vám přejeme a prosil bychom zahrát od Veselky, když odchází mládí. Bylo by to pro Janu z Martinic, Janu z Výsky a všechny, všem Janám k svátku nedělnímu a přeju hezký poslech a hodně zdravíčka k těm jmenovaným i ostatním Janám i vám přeju. Hodně zdraví a těším se na pěknou písničku, co se těšíme. Děkuji za zahrání, mějte se moc hezky a zase naslyšenou.
0: Já vám děkuji, mějte se krásně, hezký poslech samozřejmě i pro vás, ať užijte si to velmi. Veselka hraje.

a hraju dál. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát písničku pro paní Hrnčířovou do Hořepníka. Ráda bych jí tím udělala radost, jelikož vím, že vás ráda poslouchá. Všechny z Hořepníka zdraví Agátka od Kotů a prosím zahrát, muzikanti, pojďte hrát. Tak určitě, přání plníme, přejeme hezký poslech a zůstavíte s námi nadále. Hraje vám právě teď Česká švitorka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, pojďme si ještě užít pár písniček. Dobrý podvečer, prosím zahrát Margit od Žadovjáků, z lásky láskám a s láskou všem Monikám a Janám zdraví. Dík, Zdena. Tak, Žadovjáci už vám hrají.

Dál na Českém rozhlasu Vysočina budeme hrát také na přání Tomáše a Věry z Bystřice pro radost a potěšení a pro všechny známé z Bystřice nad Pernštejnem i neznámé, kterým nikdo nedá zahrát. Tady už je Moravanka po dědině.

Další přání už je pomalinku na cestě s písničkou, takže prosím zahrát Jarouškovi, paní Teráčkové Sobkové a panu Honzovi z Brna, Krajem Vysočiny, srdečně díky, zdraví Verča z Pelhřimova, která nám poslala SMSku, takže já už teď mám připravenou také pro vás telskou dechovku, hezky si to užijte a dobře.

Na Českém rozhlasu Vysočina ještě pár chvil s písničkou a tady je další váš vzkaz. Dobrý den, prosím vás, zahrajte pro naši maminku, babičku, prababičku Anu Kosinkovou písničku Pro radost od Ištvánku Anička Dušička. Včera oslavila narozeniny, přání jsme nestihli, tak dodatečně chceme poslat s přáním ještě jednou hodně moc zdraví za všechny manžel Jan. Tak samozřejmě, pojďme na to, písničku si užijte a všechno jen to nejlepší.

A ještě plním přání Marcelovo z Meziříčí, který žádá o žirovnickou polku pro radost a všem, takže je to tady a já se těším příště.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policie už několik hodin zasahuje na střední škole v Pardubicích kvůli pobodání. Péči o předškoláky zvládnou v Černovicích za pomoci dětské skupiny. Kapacita je 13 míst. Lékaři na Bulovce čekají na možné projevy příznaků pacienta s ebolou. A zítřejší den bude převážně oblačný s teplotami až 24 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý večer. Už několik hodin policisté zasahují na střední škole chemické v Pardubicích. Útočník tam napadl jednoho člověka a těžce ho zranil. Podezřelého policie zadržela. Evakuovaní studenti už mohli areál školy opustit a jsou doma.
2: Podle mluvčího záchranky Josefa Staršíka převezla sanitka do nemocnice zraněného ve velmi vážném stavu.
3: Naše posádky jednu zraněnou osobu na místě stabilizovali a následně transportovali do nemocnice za kontinuální podpory oběhu.
2: Útočník má podle policie vazbu na školu. Po 14. hodině proto policie ze školní budovy evakuovala z preventivních důvodů studenty na školní hřiště, potvrzuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Kolem 16. hodiny skončila evakuace studentů ze školy, bylo jich plus minus 200. Kolegové těm, kteří potřebovali, nabídli intervenci.
2: Kvůli vyšetřování policie uzavřela Poděbradskou ulici a odkláněla dopravu z Pardubic. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Dětská skupina pro 13 dětí pomůže Černovicím na Pelhřimovsku zvládnout předškolní péči o místní děti. Její zprovoznění v tomto roce přejde v pravou chvíli, vysvětlil v pořadu O čem se mluví starosta Jan Brožek z KDU-ČSL.
5: A věděli jsme, že v roce 26-27 nás čeká trošku baby boom, co se týče vytížení školky, což se potvrdilo. A my dneska vlastně máme tedy naplněnou dětskou skupinu, naplněnou přípravnou třídu, naplněnou mateřskou školu. A já jsem rád, že nejsme v situaci, že bychom museli někoho odmítnout.
0: Celý rozhovor, o čem se mluví se starostou Černovic, si poslechněte ze záznamu na stránce vysočina.rozhlas.cz. Pacient s podezřením na nákazu ebolou nemá žádné příznaky nemoci. Americký občan je ode dnešní noci hospitalizovaný ve fakultní nemocnici Bulovka. V izolaci bude minimálně 3 týdny, během kterých se může ebola projevit.
6: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
7: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
6: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
8: Můžeme mít poskytnout komplexní péče, to znamená očišťovací metody, dialýza a tak dále a tak dále.
6: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Během večera se vyjasní a v noci klesnou teploty na 6 stupňů. Zítřejší den ten bude zpočátku slunečný, postupně ale oblačnosti přibude a naměříme až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V ulici Palackého v Moravských Budějovicích na Třebíčsku máme hlášenou nehodu chodce a osobního auta. No a zdržíte se taky na D1 před Brnem, kde stojí fronty kamionů v pravém pruhu. Osobní auta v levém jedou rychleji. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybridní, skoro legrační, nezáměrně komická formulace.
1: Já asi vím, co myslíte. A nedávno jsem to od někoho slyšel, že chtěl říct, to byla třešínka na dortu. A řekl, to byl bombónek na dortu, místo aby řekl, to byla třešínka na dortu nebo bombónek na závěr.
2: Tak.
1: To jsou ty katachreze. No teď si jistě posluchači říkají, které ještě vymyslíme nebo které jsme zaregistrovali. Tak co máte v zásobě?
2: Vymýšlet není třeba. Najde se poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
2: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu. A nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej. Ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
2: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno Tým Zapsaný spolek tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno Týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky na Bratislavské 69. Máme dveře otevřené pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno Tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno Týmu, který tady je a který bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno Týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno Týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže tři.
1: Když se zakládal Brno Tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy. Dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akcí, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky. Ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno Tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaké organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
3: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
0: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a
1: středu. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí? Je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano,
0: pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o O2 Arenu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to byl jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a

0: Hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ta, ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
1: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou lucernu.
0: Přesně
1: intimnější.
0: Tak, já jsem si to udělala po svým.
1: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
0: Ojojoj, to je
1: těžký.
0: Dá se
1: to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem.
0: Já si myslím, že možná první lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila... Nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý, takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný, nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
1: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
0: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
1: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí, nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on. No.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce? No, ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy. A přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly. A říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte. Prostě tam je takovej, jako se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty. A nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my které také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by bylo jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, v tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože
1: ne.
0: To vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže
1: vy jste
0: měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty
1: je
0: tréninky.
1: To, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo já abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu a jednou tam sedět nebudu, chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou. Tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zas taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako, co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu nebo jakoby tu kariéru té zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako stotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. Já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu,
0: nahoru.
1: Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný,
1: rozumím ale... vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. No, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na Viki růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Já, ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké,
1: bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teď rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak,
0: zmínila jste vysoké Tatry, ale tak já jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako tak myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat,
1: jak
0: se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo. Ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc. To opravdu si to tam jako procestovat a podívat se. Hmm. To by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umíte a ten váš vám
1: a někdy
0: občas vypadne.
1: To nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás. Píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřelí se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu jdem zpátky do lesu.
1: Sedíme na kole.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalman a spol. A jedna z nejznámějších písniček Krise Kristoffersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitton, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984. A o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Rize Trimská Falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, po chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou,

Pavlem Lohonkou, Michailou Hálkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prajna, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočista nové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboly. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno. A pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. No tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: Na druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější, to jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jeho zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektronickou kytaru a Jaromír Fischer na elektronické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení.

0: Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat a přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která obra to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frídla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou, škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frídl, totiž postava, kterou Milan Frídl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že... Z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valštejna, protože šlo o Albrechta z Valštejna, přátelé. Albrecht z Valštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou, Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdopak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy. Ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Měl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu.
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bufet?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli. Jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další poplese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No,

0: Ano, i duchy jsem tam měla.
1: Pardon.
0: Spávala jsem za prací, jela jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet, tak jsem vjela, jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem na kraj polní cesty, ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No, tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
1: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené, taky se může stát. Spala jste někdy?
0: Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kámoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pouzně do toho, měl favorita, říkám, pouzně do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
1: No, vzpomínky to máte skoro jako živé. Jako by to bylo včera, no. A přitom 25.
0: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky. Ona mě tam vzdáli, pozorovala vždycky, jako.
1: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
0: Jo, dobrou noc.
1: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly. I na to

0: se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám a raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapešti do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety jedna velká ukrajinská návštěva. Na nic, popojedem.

0: Když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy vám, Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Oktávii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapálíte si to cigáro.
0: Jasušmarad, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte někde na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: Ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, a svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jde manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáře brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono, auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr, plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlim, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, no, případně jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starý, jako mám starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvlád jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně, kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, který byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak je tenkrát to tak. Se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli, jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu mlhu a přes tu tmu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle tím způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přijeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší, jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25, nebo myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky poslouchává na vysílači Cukrák, ano. Hotelí 7, protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Tak děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: tak láka na ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, veď si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čuká mi ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuky, čuká mi ten čudný zvuk, čuky čuky, zvláštní zvuk, krásný zvuk, čuky čuk, a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant,
0: tak láka má ten čudný zvuk,
1: Marian Labuda s námi. Čuky čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych vypovídat taky něco.
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil do opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela jít do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt, ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, v autě byla pěkná, ale ten pocit takovou ostudy, že musíme spát v autě, jo.
1: To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte a museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc jsme šli domů.
1: A čtvrtou noc. Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke hřbitovu, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie a zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já ona mi ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přespala. No ale zase jsem musela v noci teda jít a prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no auta, to jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídliště nebo tam, kde lidi bydlí a tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola, nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: To nebylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a program ještě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s toho mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad
1: hlavou. Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně přede dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil, Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potkaná. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysák, velký přerostlý králík. Skutečně neuvěřitelný.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc, zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nasledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici. No, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost. 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana z Poděbradska.
0: Ano, zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovýma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát.
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvalu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy víc,
2: tak
0: ale
2: ne,
0: zase...
2: Ne,
0: na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, Krysí, pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju.
2: Hezky.
0: Taky naschledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda, i za ty palandy.
3: Noční

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto supluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 a nebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal, zdravím vás Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, kdy jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídani a jeli jsme dál na Slovensku se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal, dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto. Doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnu, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on outside.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v Pražském Karlíně. Zdraví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká. Jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600. Nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím, v příjmenáři Křivánkovi, tak i vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví na, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajedeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako staví ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti do rana. Ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak se, jak

0: dcera udělala, tak se asi zblázním.
1: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
0: Ne,
1: mám
0: se ne. Ne.
1: To by byla asi sekec.
0: Možná jsem potom, že jak už jsem byla vdána, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Teď je, oni nás mohli klidně z násilnicu naučit.
1: No jasně.
0: To, co takže nakonec byli ti kluci ještě fakt šestka.
1: To je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
0: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme chodili, my jsme byli velké kamarádky, my jsme od 5. třídy, jsme pořád spolu jako kamarádili, až jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
1: Jo, to, jako to.
0: No tak, no, tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
1: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
0: No, já jsem tě smývat nohavice a říkám, tak musím jít a dovolám se. Já jsem volala asi 10 dneska už. No.
1: No vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
0: No, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
1: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, co tam zase on říká o sobě, o rodině.
0: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
1: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, no, jim se vůbec nezlobím.
0: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
1: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
0: Já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma jako no, prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
1: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál. Kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když
1: no,
0: se supluje takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: To jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli.
0: Mm-hmm.
1: No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A
0: no.
1: Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že?
0: Mm-hmm.
1: A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Hmm. Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezký.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
7: To jsi vyženil?
8: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
9: Svoj Trabanta by si směl pořídit. Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Fando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
8: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
7: Víš co, zastav, já si vystoupím.
10: Klarino.
7: Rada bych vystoupila.
11: Vy rozumíte Trabantu?
8: Říkají, že jsem odborník. Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch boušku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Maruško.
2: Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt a soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to taxikář, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma a se tam to nějako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlevina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě.
2: Ne, ani nebylo, já na to nejsem.
0: Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže, jako jsme tam pro ně zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mi potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byli nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty vstupní ty ulice, se to udělalo, jo, opravdu v tom autě.
0: Halo, halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano, vám.
1: V redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nedaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vážit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarský, ale ještě prostě jsme sjížděli ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někde odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Z toho nebyl sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistběra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska a takže dojedeme na Mljet a to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takové jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště, takový lesní, a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jo, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemoc na
1: toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže mě to
0: no tak děkuju,
1: netankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě.
0: S domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si tak, představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodovou a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linie.

0: My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili. Teda.
1: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
0: No, tak
1: pomohli.
0: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranicema hned, že jo. No, jsme jezdili. A jeli jsme daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, ano. Tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
1: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
0: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějaký, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti, to byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkala, Ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tak bylo spoustu těch kombajnů.
1: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
0: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně, podívali se do toho auta, ty tam viděli ty naše 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho, úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
1: No tak.
0: Tak byli hodní.
1: Haničko, děkuji vám za váš příběh, přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
0: Jo.
1: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
1: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90. Takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žigulíku a 2 až doma v garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy, a to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku a pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přechystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty neteři mám neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nijak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jaký nová majitelka neteř udržuje, nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat, jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma a pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macon, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macon@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tady ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: kázání o tom, co brzy už musí se stát.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
3: Je-li časopis švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ač s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, kdyby satyrik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka. A dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, Já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane. Já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
4: Haló?
5: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostý oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí. Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž, ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl podruhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak asi ke třetí hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tiskl jí pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl

hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj! Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Tak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

sempre.